Cyprus upozorňuje, že takové omezení prezidentských pravomocí je v rozporu s ústavou. Vládní koalice se přesto chystá prezidentovo veto přehlasovat, aby zákon platil od 1. listopadu. A teď sport. Fotbalisté Plzně prohráli úvodní zápas hlavní fáze Evropské ligy s belgickým Unionem Saint-Gilloise, a to jasně 3-0. Belgický tým vedl už do poločasu 2 brankami a po přestávce přidal 3. gól, i když se za domácí prosadil obránce Ondřej Kryčfaluši. Plzeň si tak prohlubuje výsledkovou krizi hned v úvodu evropské sezony. A na závěr trochu exotiky ze sportovního světa budoucnosti. Veslaři a kanoisté budou na olympijských hrách v Austrálii v roce 2032 závodit na řece, kde žije zhruba 500 mořských krokodýlů. Světové federace vodních sportů už schválily technické parametry řeky Fitzroy a jak s úsměvem podotkl australský medailista Drew Jen, sportovci prý budou veslovat o to rychleji. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To bylo noční počasí. Čet Rádio vám hraje celou noc a Bucifal se zase brzy ozve.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se radí už

0: Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že vám kritizuju, že nás špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat.

0: Upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
1: Co ty do mě strkáš, ty? Já jsem na jen podpis. Já jsem tato, vy jste mě šibli jen podpis. Tato, ženo, dej! Já jsem na jen podpis. Páko, vy jste mě slíbil, keď se přijde tady v tom ohavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
0: Ano.
1: Páko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
0: Ano.
1: Páko,
0: my jsme se...
1: Páko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádi. To je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
1: Ty co ty na mě taky? Já bych chtěla tato banka.
0: Přátelé, pro vaši informaci, děj této operety, který se povně odehrává v Maďarsku, jsme přesadili do Ústí nad Labem.
1: V Ústí tam mám tetu, teda desaté. Potom tam mám tři bratry a jednu babičku, ta druhá mi zobrela, ale jej tam dobře. Ače devleha, babi.
0: Ale co je hlavní?
1: Víš?
0: Klíčovým.
1: Dáš si?
0: Nedám.
1: Ty si takový při pozrazení tady, tak uvolni se trošku, uvolni. Ne.
0: Klíčovým místem, řekl bych, v té naší operetě je nechvalně známá zeď. Přátelé, tady je.
1: Ale to není zeď. To není zeď.
0: Rozumíte?
1: To není zeď. Co to je za toto? Nechápem toto. Dítě ale... to polystyrem. Ale... Nechajte se, nic jste pěči prevečení cikáni zabíjeli.
0: Ale když jsme, ale no dobře, a teď jsme v
1: divadle. Co to je?
0: A když jsme v divadle, ne?
1: To já myslím, že to je obyvačka.
0: Ne.
1: Nevěd. Počkáme, jsme... to někdo nevzal.
0: Rozumíte? Ten konflikt, rozumíte, krystalizuje tím, že ta mladá cikánka Žovka, která se jmenuje v té operetě, ta mladá cikánka Žovka. Žovka, ano.
1: Ale
0: to je ta role...
1: Ne, Žovka, já mám tu Žovku, jo. A ta je bezvadná, ona je teda, není mladá. To je není mladá. Panko, není mladá. Jak vy mě neznáte, včera v noci potkal, myslela jsem si, mám všet, nemám. No nic, tak teď ta Žovka má teda kamaráda jednou a teď je bezvadný, on je slepý, přišel jednou, představ si, přišel jednou prostě, no sám už on je slepý, víš, co to je slepý, jakože nevidí, víš, ne, neslyší, nevidí. Já nevím, čemu vy Čechu nerozumíte, ne. Občas vypadá, že nerozumíte ničemu. No, takže já bych vám jenom chtěl říct, jako on je slepý, vyšel, tak přišel do té sábušky, vzal toho slepeckého psa, oba slepeckého psa za 10 Kč koupil a za flašku rublu, no, tak vzal toho slepeckého psa a tolko s ním začal na tou hlavou. No a Žovka říká, ty Dežo, co děláš? On říká, nic, rozhlížím se.
0: Mladá cikánka Žovka a problém je v tom, že ona přes tu zeď nedosáhne ani nevidí na svého milého.
1: No ty zdáš teda, ty Fero kamarád je tady, pojď Fero.
0: Ne.
1: Kde bysme včera nedopili.
0: Ne, to, toho hraju já.
1: Fero, pojď se mě tady kamarád.
0: Ne.
1: Tak, dobře.
0: Rozumíte? Vy já mě rozumíte?
1: Já ne. A... ty mluvíš tak divně.
0: A ona nemůže k tomu svému milému.
1: Nebožem, no.
0: Tam to právě všecko je zakonuje, tak ona tu zeď rozboří, rozumíte?
1: Neměl by radši Féru, on umí bořit.
0: Ne,
1: já si rozbůrám sama,
0: rozumíte? Aby tak... mohla k tomu svému milému, ona, no, rozboří, zeď.
1: Prepač.
0: No, jo, rozumíte, to je ta situace, ze které vyroste ten...
2: Zeď opět vzala za své. S naší kamerou jsme svědky události, která nám rozhodně v Evropě dobré jméno neudělá. Pro televizi Nova Daniel Hůlka, Ústí nad Labem.

0: tak.
1: Je to fešák ten hulka. Vůbec, na voláču se pozrím. A ty blahodič, on tam vůbec nemá žádné peněze. Prečo tam nemá fotku Bartošovi za to, že nic nekoupí? Já jdem, nechá tam být. Nemá.
0: Přátelé, pokud jste se až doteď s operetou Cikánský baron nesetkali, možná by neškodilo stručně, abych vám nastínil celý ten děj.
1: Ale stručně, já musím za perem, by mě potom zbyl.
0: Ano. Rozumíte, takže v našem případě do Ústí nad Labem přijíždí mladý, krásný, bohatý šlechtic.
1: Kde je? Že bohatý, že krásný, nevadil, že bohatý. Ty pánko, proč ten pán Hulka tam nemá v těch šrajtovlí penězí? On to dělá z lásky, tak je to Rom.
0: Bárinkaj. On zjišťuje, já to vemu opravdu jenom stručně, zjišťuje, že ta mladá, krásná cikánka, Žovka, se ukáže, že je bohatší, než je on.
1: Ty poslechni, ale jeho... jsou pěkné růstky, no, oni jsou to spíš lampičky. Takové malé lampičky, nebohla by jsem si jednu zobrať? Tam je ta jednou celá úplně balička, ne. Kdyby byš tak jenom takový jako žárovka.
0: Ne.
1: Tak dvě.
0: A on odjíždí.
1: A komu to bude vadit? Tady jedna lampička, Fero, on je zlý, nemá rád Rom, co máš proti cigánům? Prepač, jsem se potřebovala uvolnit.
0: Odjíždí, no. Odjíždí, pryč, rozumíte, konec druhého dějství.
1: Prepač, to rozumíte. Mě někdo mohl vzít. Neznaš ty lidi tady.
0: Ve třetím dějství, já už to vemu opravdu velmi rychle, se ten mladý šlechtic krásný vrátí, ty dva se vemou.
1: Vemou, co si vemou, já nic nemám.
0: Vemou se, jako vy mi rozumíte. A na troskách té zdi...
1: budou ty děti dělat. Já nevím. Jsi...
0: na troskách té zdi...
1: já vím.
0: Zpívají spolu?
1: Zpívají do konečně, dítě, aby dáme si třeba takovou, jako musíš ale nejdřív odpostrazit, víš, jak jsi takový upostražený. Ne, jako musíš se uvolnit třeba, jo. A káli horsi tátu, nebo jde, já znám tu pěsičku o těch hudských bílej, neznáš jí? Mě nezná ty to bezvadná baba. Ty bezvadná baba, no v té hlavě má tolik čo, já, no ale nevadí, ale třeba já znám tu její pěsičku. Ave Maria, perfektní. Dobrá baba.
0: A oni ty dva mladí lidé zpívají ten závěrečný duet. Jak jsem hlásil, bude to v originál romském jazyce, takže vy všichni ten text česky znáte. Ty si ho simultánně překládej.
1: Co mám dělat?
0: Překládej si ho, ten text.
1: A to slovo předtím to neznám.
0: No teďka to budu říkat. Cikánský baron jsem já.
1: Hlubičku by teď. Jednu. Dám ti 10 korun. A tak se předtím napij, no. Dobré, ne? Je to koncentrované. Tak dobré, no. Jak jsi to říkal?
0: Cikánský baron jsem já.
1: Romano Kralisome.
0: No. Mě každá cikánka zdá.
1: Zdá se tě včera ještě dě zdala. Až do tři si najednou se pocitul a takhle si dělal do
0: těch oči. Text, překládej. Mě každá cikánka zná?
1: Misako Romani Prinžarel.
0: Zná se řekne Prinžarel romsky?
1: A co máš proti cigánskému jazyku? Co máš proti cigánům?
0: Já nemám nic proti cigánům.
1: Fero, pojď sem, Fero!
0: Já se jenom divím,
1: že... Nejsi mi vůbec sympatický, nejsi mi sympatický. Co každá... je tady, to je divadlo, já to tady...
0: Mě každá cikánka Prinžarel?
1: Ano.
0: Peněz mám na tisíce?
1: Ano, Fero, zostaň, nechám si ho, máš opravdu peňazí?
0: Překládej, to se zpívá. Peněz mám na tisíce?
1: Love mám milionos. Love mám milionos.
0: Ono neexistuje, neexistuje romský slovo pro tisíce?
1: Kdyby to bereme schválně. Kolik máš bratou?
0: Cože?
1: Kolik máš bratou?
0: Nic, ani jeden.
1: No vidíš, já ze 12 dětí.
0: Ano.
1: Takže by to bereme, rozumíš?
0: Ano, já chápu, no, není žádný romský slovo pro tisíce.
1: A zkrát to, já mám tam Féra, on se mě ožral! Féro!
0: Peněz mám na tisíce? A teďka bych se dovolil malou změnu, to všechno kvůli té Evropské unii, aby to byl opravdu jasný signál. Peněz mám na tisíce, překlady. Však Romy rád ještě více.
1: Romano Mikeš Buter.
0: Cože?
1: A ty nechceš se ještě dapit trošičku. Nechceš.
0: Romano Mikeš Buter, tak. Ty to budeš teďka zpívat romsky, já to budu zpívat česky, takže...
1: Jak myslíš, panko?
0: Tak. Na troskách ty rozumíte.
1: Za co bude na těch troskách?
0: Na těch troskách zpívám
1: tu tam nebude, aha, já jsem si myslela. Vás to nebaví, vy těch chudí, ne, ale jsem tam, že...
0: Jedeme. Tam, co, tam, jako? Tam,
1: no, co to je tam?
0: Jak musíme začít? A nebo s hudbou můžeme? Já, pane dirigente, pojďte nás doprovodit zatím jenom s klavírním doprovodem. Je to zatím jenom tak nahozeno. Tak.
1: Co máme dělat?
0: Budeme zpívat, tam ty budeš zpívat romsky, tam ten prinžarel a já zpívám česky. Pane kapelníku, jedeme.

0: A čo budete dělat na těch barikádách? No už babě volno, ne? Už babě padla?
1: No, pro co čutíte domů?

jsou 3 hodiny. Dobrou noc a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. A tady jsou hlavní titulky. Politici se přou o smysl navyšování výdajů na obranu, ústavní právník varuje před omezením pravomocí prezidenta a Donald Trump chválí Polsko za pokrok směrem k nové americké vojenské základně. Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně novelu, která by mu odebrala pravomoc jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí Česka při mezinárodních organizacích. Ústavní právník Ondřej Preuss upozorňuje, že takové omezení prezidentských pravomocí je v rozporu s ústavou. Vládní koalice se přesto chystá prezidentovo veto přehlasovat, aby zákon platil od 1. listopadu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že bylo dosaženo pokroku směrem ke zřízení americké vojenské základny v Polsku. Ocenil přitom úsilí polského prezidenta Karola Nawrockého. Polsko dlouhodobě usiluje o silnější přítomnost spojenců z NATO na svém území, zejména od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Jihoafrická policie vyšetřuje sérii úmrtí žen v oblasti východně od Johannesburgu, kde od poloviny července našli už 9 těl. Zatím není jasné, zda případy spolu souvisejí a policie nepotvrdila teorii o sériovém vrahovi. Vyšetřování podle úřadů dál pokračuje. Česko se má do příštího roku dostat na 2% hrubého domácího produktu určená na obranu, podobně jako ostatní země Evropské unie, jejichž výdaje na armádu za posledních 5 let vzrostly o zhruba 80%. Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten ale varuje, že pouhé utrácení peněz kvůli splnění závazku nedává smysl. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová mu naopak vyčítá, že hnutí SPD by podle ní na resortu obrany takové tempo nezvládlo. Americký prezident Donald Trump odmítá regulovat umělou inteligenci a podle amerikanisty Tomáše Kovani zatím stojí hlavně jeho vlastní finanční zájmy spojené s investicemi do technologických firem. Kovani upozorňuje, že Trump vlastní akcie společnosti, které sám povolil vývoz technologií do Číny, což představuje jasný střet zájmů. Nedůvěru k umělé inteligenci přitom podle něj sdílejí jak republikáni, tak demokraté. A teď sport. Fotbalisté Plzně prohráli úvodní zápas hlavní fáze Evropské ligy s belgickým Unionem Saint-Gilloise, a to jasně 3-0. Belgický tým vedl už do poločasu 2 brankami a po přestávce přidal 3. gól, i když se za domácí prosadil obránce Ondřej Kryčfaluši. Plzeň si tak prohlubuje výsledkovou krizi hned v úvodu evropské sezony. A na závěr trochu exotiky ze sportovního světa budoucnosti. Veslaři a kanoisté budou na olympijských hrách v Austrálii v roce 2032 závodit na řece, kde žije zhruba 500 mořských krokodýlů. Světové federace vodních sportů už schválily technické parametry řeky Fitzroy a jak s úsměvem podotkl australský medailista Drew Jin, sportovci prý budou veslovat o to rychleji. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Bucifal z Čet rádia.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den, pane Hajbo.
2: Dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu vedete?
1: Ale jen tak náhodou. No, a vy?
2: Tak já taky tak náhodou nějak. No.
1: Kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
2: No jo. A hned oba dva, že jo.
1: Vy se tady zotavujete, jo?
2: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
1: Ale dobře vypadáte.
2: Tak? No. Dělají asi ty Tatry.
1: No jo, vy jste byl v Tatrách?
2: Ne, já ne, ale manželka, víte?
1: A vy už jste ženatý?
2: No tak trochu, no.
1: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
2: Koho?
1: Jo.
2: No právě mou manželku.
1: No to já vím, já myslel jako, jestli ji neznám, víte, takhle.
2: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedně snad, no.
1: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
2: No taková vysoká, no. Ovšem mu nikdy ta vejška tak spíš tak jako do šířky.
1: No, tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
2: Jak? No, skoro normálně. Počkejte, teď ji vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
1: No tak to jo, to ano.
2: No vidíte, já znal jsem tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou štíhlou, mladou.
1: Taková hezká, mladá blondýnka.
2: Mladá štíhla.
1: No jo, tak tu jsem znám.
2: Znal jste.
1: No jo, samozřejmě.
2: No vidíte, no tak ta to není, že jo. Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
1: No, tak počkejte, tak tu znám taky,
2: jo
1: taková no. Silnější, že jo?
2: No, no.
1: A ona, myslím, měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
2: no. Jo? Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli to máte.
1: Tak to já už vím teda, jo, taková starší.
2: No, starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
1: Mladě?
2: Jo, no.
1: Sakra, taky si se přece jenom jako nepletu.
2: Tak počkej, co bychom se... Já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
1: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Lajbo, že vypadá mladě, tady...

0: já jsem si to taky myslel. Já přece vaši paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
1: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
0: Ne, ne, to já nemyslel. Já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
1: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná. Já nevím, co myslíte, bráje?
0: Neměla ona náhodou taky pleš?
1: Pleš?
0: Jo.
1: Myslíte na těle?
0: Ale přece na hlavě.
1: Jo, na hlavě, já. Je, že jste říkal tělesnou vadu, víte?
0: No tak to jsem myslel jako jaksi tu pleš.
1: Jo, tu pleš, ano. No to ona má ovšem na hlavě jenom, jo.
0: No, samozřejmě, kde jinde.
1: No kde jinde, jo. No to je pravda.
0: A to ona nosí paruku nebo co?
1: Paruku nosí, jo. Vždycky každý druhý den nosí paruku, víte.
0: Prosím vás, a proč každý druhý den?
1: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte.
0: A že jste si bral, pane Leibl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
1: Je, tak to jste ještě neviděl zezadu.
0: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
1: Je, tak to tu má menší, jo.
0: A už ten celkový její zjev, já si mi myslím, tuhle viděl ale v letadle. Ale...
1: Ne, tak to si opletete, pane Škrundle.
0: Jo.
1: No určitě.
0: No, tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
1: Určitě si opletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manželku.
0: Jete, to ona se tak bojí letět v letadle.
1: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte.
0: Jo, tak a to vy máte, pane Leibl, rád takové silné ženy.
1: A dejte pokoj, já mám na štíhlí, pane Škrundle.
0: No tak, že jste si ji bral, anebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
1: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát jaksi hlavně k navyknutí, pane Škrundle.
0: No, no tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíjíst.
1: Já bych se dal rozvíct, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
0: A prosím vás, na co, pane Leibl?
1: A tak musím čekat, až zase zeštíhlí a až ty vlasy a zuby znovu narostou.
0: Klána krále, a proč, pane Leibl?
1: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace, víte, no tak...

poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

Zlacím si sandály a dovosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

jsou 4 hodiny. Dobrou noc, dámy a pánové. Bucifal u mikrofonu, město spí, ale zprávy čet rádia nikdy. Ve zprávách dnes. Politici se přou o smysl navyšování výdajů na obranu, ústavní právník varuje před omezením pravomocí prezidenta a Donald Trump chválí Polsko za pokrok směrem k nové americké vojenské základně. Americký prezident Donald Trump odmítá regulovat umělou inteligenci a podle amerikanisty Tomáše Kovani zatím stojí hlavně jeho vlastní finanční zájmy spojené s investicemi do technologických firem. Kovania upozorňuje, že Trump vlastní akcie společnosti, které sám povolil vývoz technologií do Číny, což představuje jasný střet zájmů. Nedůvěru k umělé inteligenci přitom podle něj sdílejí jak republikáni, tak demokraté. Jihoafrická policie vyšetřuje sérii úmrtí žen v oblasti východně od Johannesburgu, kde od poloviny července našli už 9 těl. Zatím není jasné, zda případy spolu souvisejí a policie nepotvrdila teorii o sériovém vrahovi. Vyšetřování podle úřadů dál pokračuje. Česko se má do příštího roku dostat na 2% hrubého domácího produktu určená na obranu, podobně jako ostatní země Evropské unie, jejichž výdaje na armádu za posledních 5 let vzrostly o zhruba 80%. Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten ale varuje, že pouhé utrácení peněz kvůli splnění závazku nedává smysl. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová mu naopak vyčítá, že hnutí SPD by podle ní na resortu obrany takové tempo nezvládlo. Americký prezident Donald Trump oznámil, že bylo dosaženo pokroku směrem ke zřízení americké vojenské základny v Polsku. Ocenil přitom úsilí polského prezidenta Karola Nawrockého. Polsko dlouhodobě usiluje o silnější přítomnost spojenců z NATO na svém území, zejména od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně novelu, která by mu odebrala pravomoc jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí Česka při mezinárodních organizacích. Ústavní právník Ondřej Preuss upozorňuje, že takové omezení prezidentských pravomocí je v rozporu s ústavou. Vládní koalice se přesto chystá prezidentovo veto přehlasovat, aby zákon platil od 1. listopadu. A teď sport. Fotbalisté Plzně prohráli úvodní zápas hlavní fáze Evropské ligy s belgickým Unionem Saint-Gilloise, a to jasně 3-0. Belgický tým vedl už do poločasu 2 brankami a po přestávce přidal 3. gól, i když se za domácí prosadil obránce Ondřej Kryčfaluši. Plzeň si tak prohlubuje výsledkovou krizi hned v úvodu evropské sezóny. A na závěr trochu exotiky ze sportovního světa budoucnosti. Veslaři a kanoisté budou na olympijských hrách v Austrálii v roce 2032 závodit na řece, kde žije zhruba 500 mořských krokodýlů. Světové federace vodních sportů už schválily technické parametry řeky Fitzroy a jak s úsměvem podotkl australský medailista Drew Jin, sportovci prý budou veslovat o to rychleji. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Bucifal.

Podívej se, šat má děravý, posílám ti hvězdy místo sebe, o tobě mi večer vypráví. Ve větvích už umlkají ptáci, za chviličku půjde.

0: Divadlo Noc.
1: Pojďte, pane Levníček, pojďte.
2: No,
1: ano, pojďte dál, ne, jen se nebojte. Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pytlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám. Můžeme si vás trošku vyspovídat. My už jsme se seznámili.
2: Ano, samozřejmě.
1: Já jsem z televize, vy jste pan Lemlíček. A já rychle zjistím, co si koupil všechno pan Lemlíček pro nás, reportéry, to není žádné umění, to já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku?
2: Ano, to je jako, že byste se mě něco zeptat, jako, že byste se chtěl...
1: Ano, právě, že bych se vás jen tak zeptal...
2: Tak když to nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte?
1: Aha.
2: Ano.
1: Vy odjíždíte?
2: Ne, já se vracím, víte? Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy.
1: Ano.
2: A teď zase vracím domů.
1: Ano.
2: Autobusem, no jo.
1: To je celkem logické. Ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, tady mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil?
2: No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové... Různé zboží.
1: Zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil.
2: Jaké zboží. No tak já jsem koupil hlavně dárky.
1: Ano.
2: Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků.
1: No to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupil.
2: Jo, jaké myslíte?
1: Ano.
2: No tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky.
1: Nezlobte
2: se. Před Vánocema vánoční.
1: Já nechci naléhat, pane Lemlíčku, jestli byste to nemohl říci přesněji.
2: Jo, přesně, myslíte, přesně, to já vám můžu říct přesně, ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. To víte, že jsou Vánoce.
1: Různé dárky prostě.
2: Různé,
1: mě by právě zajímalo, udělejte to kvůli mě. Jaké různé dárky?
2: Jo, jaké, no tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly. Víte? Já jsem, poněvadž já totiž velikonoční věci zase kupuju spíš před velikonoční. S tím já se tady nezdržuju nějak.
1: Že jsem si nevybral někoho jiného. No, to je jedno. No, půjdem na to jinak.
2: Ano?
1: Pane Lemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal?
2: No, tady mám dárek pro Karlíka, víte. Až to víte, musím mu taky něco koupit. Je mu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška.
1: Ano, věří na Ježíška,
2: no,
1: to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese?
2: No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít?

0: No to je právě, jak to je dárek ode mě, tohle jak dá.
1: Pane Lemličku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé.
0: Ne, mě to je, mě jde autobus, já musím jet.
1: Já takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich.
0: Podle představ, myslíte?
1: No.
0: No tak představte si to. No. Kalhoty krásný pánský, no, víte, konečně, moderní kalhoty za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun.
2: Neříkejte, a kde?
0: Ale kde? Nikde, já vám jenom říkám, představte si to.

Hodiny na rohu ukazovaly 6 a v centru byl vlastně klid.

0: A tak jde krysař!
1: Svou cestou dál.
0: Svou cestou dál!
1: Jednou se zastaví.
0: Jednou se zastaví!
1: A psa zahrál.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatím. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen se takhle zadluží. Já nenávidím dluh,

To nebyl jenom klamun, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Je 5 hodin.
1: Dobré ráno, posluchači Čet rádia. U mikrofonu Honza a začínají ranní zprávy. Co byste dnes neměli minout? Politici se přou o to, jestli Česko dává na obranu peníze smysluplně. Prezident Pavel se pustil do sporu o svou pravomoc jmenovat velvyslance. Trump slibuje Polsku novou americkou vojenskou základnu. Jihoafrická policie vyšetřuje sérii záhadných úmrtí žen v oblasti Ekurhuleni nedaleko Johannesburgu. Od poloviny července tam bylo nalezeno už 9 těl, spojitost mezi jednotlivými případy ale zatím není potvrzená. Policie prozatím ani nepotvrdila, že by za úmrtími stál sériový vrah. Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně novelu, která by mu odebrala pravomoc jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí Česka při mezinárodních organizacích. Vládní koalice se chystá jeho veto přehlasovat, aby zákon platil od 1. listopadu podle původního plánu. Ústavní právník Ondřej Preuss v Radiožurnálu upozorňuje, že takové omezení prezidentské pravomoci je podle ústavy sporné a jde proti jejímu duchu. Americký prezident Donald Trump oznámil na sociální síti, že se blíží dohoda o zřízení americké vojenské základny v Polsku. Ocenil přitom úsilí polského prezidenta Karola Nawrockého na této dohodě. Polsko usiluje o silnější přítomnost spojenců z NATO na východním křídle aliance už od začátku ruské invaze na Ukrajinu. V Severočeském jezeře Most policisté ve čtvrtek vyzvedli lidské tělo. Nevylučují, že by mohlo jít o 19-letého mladíka, po kterém tam pátrali ocetnové bouřky. Totožnost nalezeného těla potvrdí až genetická expertiza. Evropské státy za posledních 5 let navýšily výdaje na obranu zhruba o 80%, Česko má 2% hrubého domácího produktu dosáhnout až příští rok. Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten ze SPD tvrdí, že některé nákupy nedávají smysl, pokud jde jen o splnění formálního závazku. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS mu oponuje, že kdyby SPD mělo na resortu obrany schopného ministra, nárůst výdajů by bez problémů stíhalo. A teď sport. Plzeňští fotbalisté v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy doma prohráli s belgickým Union Saint-Gilloise vysoko 3-0 a prohloubili tak svou výsledkovou krizi. Belgický tým vedl už do přestávky 2-0, po změně stran sice snížil Ondřej Kryčfaluši, na obrat to ale Plzni nestačilo. A na závěr dobrá zpráva z Brna, po 14 letech se našla socha Sertoci, která zmizela z Vile Léber v roce 2012. Děti tam mohou návštěvníci znovu obdivovat, slavnostně ji odhalili potomci židovských majitelů Vily, manželů Augusta a Alice Léberových.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 11, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Ranní doprava s Honzou. Na dálnici D3 u sjezdu 84 ve směru na Prahu se před chvílí porouchalo vozidlo, tvoří se tam kolony a řidiči musí počítat se zdržením. V Praze jsou záchytná parkoviště P+R už dost zaplněná, na Skalce 2 zbývá méně než 10 volných míst a parkoviště u kongresového centra je úplně plné, takže je dobré mít náhradní plán. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a omezení potrvá až do října příštího roku. V Praze se dál opravuje Rybenský most, kde je omezený provoz aut i tramvají a stavba má trvat do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: Dobré ráno z Četrádia. Máme 5.20 a v studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je zataženo a 12 stupňů, ale já mám v hlavě britskou kapelu Alpě.
0: Je u kéňouraní z Británie.
1: No jo. Když v roce 2012 nahrávali svou nejslavnější písničku Blízeblockusem, neměli ani na pořádné studio.
0: Na studentských kolejích.
1: No vidíš. Stěny obložili matracemi a peřinami, aby nerušili sousedy a rytmiku bušili do hrnců.
0: Proto to zní tak podivně dřevěně a zmateně.
1: To bych neřekl. Je to geniální ukázka toho, že k velkému hitu nepotřebuješ miliony.
0: Ani náhodou.
1: Prostě vymysleli skvělou melodii a dostali za to nejprestižnější britské ceny.
0: Mě z toho jejich fňukání akorát bolí v uších, bucouši.
1: Ty vůbec nerozumíš nápadité muzice. Já si jdu radši do kuchyňky zalít čerstvé kafe.
0: Běž si vařit. V 6 hodin dorazí na Čet Rádio zprávy a teď si dáme něco stravitelnějšího.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátké zprávy Čet rádia začínají. O čem se dnes mluví? Politici se přou, jestli Česko utrácí na obranu peníze rozumně. Prezident Pavel vrátil sněmovně zákon, který mu bere pravomoc nad velvyslanci, ústavní právníci mu dávají za pravdu. Trump slibuje Polsku novou americkou vojenskou základnu. V Jihoafrické republice policie vyšetřuje sérii záhadných úmrtí žen. V jezeře Most našli tělo, možná jde o hledaného 19-letého mladíka. A teď sport. Plzeňští fotbalisté prohráli úvodní zápas Evropské ligy s belgickým celkem vysoko na domácí půdě.
0: Počasí.
1: Tak neme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 11, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, neděli a v pondělí přehánky, teploty mezi 16 a 24 stupni, úterý zataženo, teploty kolem 16, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 16. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia.
0: Dopravní servis.
1: Daný doprava s Honzou. Na dálnici D3 u sjezdu 84 ve

směru na Prahu se před chvílí porouchalo vozidlo, tvoří se tam kolony a řidiči musí počítat se zdržením. V Praze jsou záchytná parkoviště P+R už dost zaplněná, na Skalce 2 zbývá méně než 10 volných míst a parkoviště u kongresového centra je úplně plné, takže je dobré mít náhradní plán. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a omezení potrvá až do října příštího roku. V Praze se dál opravuje Libeňský most, kde je omezený provoz aut i tramvají a stavba má trvat do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 6.
1: U couši, ty tu sedíš nad tím černým kafem a tváříš se, jako by ti ulétly včely.
0: By ne, když je venku zataženo a pouhých 12 stupňů.
1: Chop se. Dneska je 18. září, svátek má Krištof, tak všechno nejlepší všem Krištofům.
0: Krištofům přejeme.
1: V roce 1851 třeba poprvé vyšly slavné noviny New York Times.
0: Poctivé tištěné noviny, to už dneska málo kdo čte.
1: Ale čte, náhodou papírové noviny kupuje pořád spousta lidí.
0: Prosím tě, všichni zírají jen do těch svých chytrých telefonů.
1: To je blbost.
0: Není. Já na zastávce vidím jenom zohnuté krky.
1: Ty a tvoje zastávky.
0: Papír prostě umírá.
1: Neumírá. V 6 hodin budou na Čet rádiu zprávy, takže tenhle spor utínám a dáme si radši pořádný hit.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a je pátek, 18. září, vítejte u Čet Rádia. Rovnou se přiznám, já hvězdám tak úplně nevěřím, spíš si myslím, že si dělají, co chtějí, stejně jako moje kafe, co se mi dneska ráno rozlilo po celém stole. Ale baví mě si k tomu vymýšlet historky, tak pojďte na to se mnou, dneska budu trošku rýpat, ale s láskou, slibuju. Beran si dneska bude myslet, že má pravdu úplně ve všem, a možná jo, ale kolegům by neškodilo to nechat plavat aspoň jednou za den. Bík zase bude řešit, jestli si dá k obědu to samé co včera, spoiler, dá. Blíženci budou mluvit dvakrát rychleji než obvykle a stejně to nikdo nestihne poslouchat, znám to důvěrně. Rak dneska schová hlavu do práce jako já hlavu do polštáře v pondělí a bude mu tam fajn. Lev si dneska užije pozornost, možná až přehnaně, soused mu pochválí auto a on to bude vyprávět celý den. Pana bude mít v kabelce papírek s úkoly na dnešek a stihne z toho tak polovinu, což je vlastně super výsledek. Váhy budou celý den váhat, jestli si dát ten svetr nebo bundu, a nakonec vezmou obojí, aby to nemuseli řešit. Štír bude mít ostrou poznámku připravenou pro každého, kdo se mu připlete do cesty, tak radši uhněte, jestli víte, co je pro vás dobré. Střelec si dneska naplánuje něco spontánního a pak to spontánně zruší, klasika. Kozoroh bude makat, protože kozoroh vždycky maká, i o víkendu bude přemýšlet nad tabulkami, no chudák. Vodnář dneska přijde s nápadem, který nikdo nepochopí, a jemu to bude vlastně jedno. Ryby budou celý den v oblacích, možná i doslova, jestli se podíváte ven, tak dneska je tam docela hezky. Tak a to by bylo od hvězd, i když jak jsem říkala, ono to celé je jenom taková naše hra, žádná kosmická síla vám den nenaplánuje, to si děláte vy sami, podle nálady, podle štěstí, podle toho, jak se vám povede ráno vstát. Dneska bych chtěla poslat pozdrav všem zahrádkářům, co teď v září sklízí, co mají plné ruce práce s podzimní úrodou a možná si tenhle horoskop pustili někde mezi záhony. Ať se vám daří, ať je úroda bohatá a ruce vás moc nebolí. Za Čet Rádio dnes Vlasta, mějte se a užijte si ten pátek, zítra v sobotu jsem tu zase.

0: Je 6 hodin.
1: Tak dobré ráno. Za u mikrofonu šéf sice, ale zprávy čtu nejradši sám, tak poslouchejte. Ve zprávách dnes. Politici se přou o to, jestli Česko dává na obranu peníze smysluplně. Prezident Pavel se pustil do sporu o svou pravomoc jmenovat velvyslance. Trump slibuje Polsku novou americkou vojenskou základnu. Americký prezident Donald Trump oznámil na sociální síti, že se blíží dohoda o zřízení americké vojenské základny v Polsku. Ocenil přitom úsilí polského prezidenta Karola Nawrockého na této dohodě. Polsko usiluje o silnější přítomnost spojenců z NATO na východním křídle aliance už od začátku ruské invaze na Ukrajinu. V severočeském jezeře Most policisté ve čtvrtek vyzvedli lidské tělo. Nevylučují, že by mohlo jít o 19-letého mladíka, po kterém tam pátrali ocetnové bouřky. Totožnost nalezeného těla potvrdí až genetická expertiza. Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně novelu, která by mu odebrala pravomoc jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí Česka při mezinárodních organizacích. Vládní koalice se chystá jeho veto přehlasovat, aby zákon platil od 1. listopadu podle původního plánu. Ústavní právník Ondřej Preuss v Radiožurnálu upozorňuje, že takové omezení prezidentské pravomoci je podle ústavy sporné a jde proti jejímu duchu. Evropské státy za posledních 5 let navýšily výdaje na obranu zhruba o 80%, Česko má 2% hrubého domácího produktu dosáhnout až příští rok. Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten ze SPD tvrdí, že některé nákupy nedávají smysl, pokud jde jen o splnění formálního závazku. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS mu oponuje, že kdyby SPD mělo na resortu obrany schopného ministra, nárůst výdajů by bez problémů stíhalo. Jihoafrická policie vyšetřuje sérii záhadných úmrtí žen v oblasti Ekurhuleni nedaleko Johannesburgu. Od poloviny července tam bylo nalezeno už 9 těl, spojitost mezi jednotlivými případy ale zatím není potvrzená. Policie prozatím ani nepotvrdila, že by za úmrtími stál sériový vrah. A teď sport. Plzeňští fotbalisté v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy doma prohráli s belgickým Union Saint-Gilloise vysoko 3-0 a prohloubili tak svou výsledkovou krizi. Belgický tým vedl už do přestávky 2-0, po změně stran sice snížil Ondřej Kryčfaluši, na obrat to ale Plzni nestačilo. A na závěr dobrá zpráva z Brna, po 14 letech se našla socha Sertoci, která zmizela z Vile Weber v roce 2012. Děti tam mohou návštěvníci znovu obdivovat, slavnostně ji odhalili potomci židovských majitelů Vily, manželů Augusta a Alice Leberových.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně mlhavo a 11, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, ranní vydání. Honza u mikrofonu. Na silnici 8 u Velemína na Litoměřicku došlo před chvílí ke srážce osobního auta se zvěří, na vozovce zůstává překážka, počítejte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D7 na 35. kilometru směrem na Prahu hlásí policie předmět na vozovce, také tady je nutná opatrnost, policie je na cestě k zásahu. Na dálnici D1 u 187. kilometru směrem na Prahu stojí poroukané auto s defektem, tvoří se tam zdržení. Na dálnici D11 směrem na Prahu je aktuálně silný provoz, počítejte s pomalejším průjezdem. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě mohou vznikat kolony, omezení potrvá až do října příštího roku. V Praze na Libenském mostě mezi Štorkovou a Zenkovou stále probíhá jeho postupná demolice a výstavba nového mostu, provoz je tam dlouhodobě omezený. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a hezký den přeje Honza.

0: zeptám.
1: Takže začít sám, kde však jen začít mám, já začátek vám možná přenechám.
0: Tak začněme hned, zda by vám to nevadilo souhrnou otázkou 35.
1: Takže 35, to je ta z těch na konci, tam bojím se, že neznám odpověď.

0: Dobré ráno z Četrádia, máme právě 6.20.
1: Ty tu sedíš s tou nakvašenou tváří a hrnkem v ruce, jako by ti ulétly včely.
0: Venku je tma a zima, tak se mi nediv.
1: No jo, sychravo je pořádné.
0: Ale mám skvělý tip, jak se po ránu rozhýbat.
1: Dvě kávy.
0: Tříminutový ranní tanec v kuchyni.
1: Cože?
0: Pustíš si svižnou písničku a trsáš u linky, než vám se vře voda na kafe.
1: Já u kávovaru stojím jako zařezaný a čekám.
0: Tímhle si ale zlepšíš náladu na celý den a prokrvíš tělo.
1: Ještě si ukopnu palec.
0: Ty si fakt nevrlí.
1: A jak to máte ráno vy?
0: Napište nám, jestli si doma u snídaně taky hodíte bokem.
1: 7 hodin máme na Čet rádiu zprávy a teď pořádný rytmus.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza a nese pár vět o tom, co se děje. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Politici se přou, jestli Česko utrácí na obranu peníze rozumně. Prezident Pavel vrátil sněmovně zákon, který mu bere pravomoc nad velvyslanci, ústavní právníci mu dávají za pravdu. Trump slibuje Polsku novou americkou vojenskou základnu. V Jihoafrické republice policie vyšetřuje sérii záhadných úmrtí žen. V jezeře Most našli tělo, možná jde o hledaného 19-letého mladíka. A teď sport. Plzeňští fotbalisté prohráli úvodní zápas Evropské ligy s belgickým celkem vysoko na domácí půdě.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně mlhavo a 10, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v neděli přehánky, teploty kolem 21. V pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 16 a 18 stupni. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, ranní vydání. Honza u mikrofonu. Na silnici 8 u Velemína na Litoměřicku došlo před chvílí ke srážce osobního auta se zvěří, na vozovce zůstává překážka, počítejte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D7 na 35. kilometru směrem na Prahu hlásí policie předmět na vozovce, také tady je nutná opatrnost, policie je na cestě k zásahu. Na dálnici D1 u 187. kilometru směrem na Prahu stojí poroukané auto s defektem, tvoří se tam zdržení. Na dálnici D11 směrem na Prahu je aktuálně silný provoz, počítejte s pomalejším průjezdem. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě mohou vznikat kolony, omezení potrvá až do října příštího roku. V Praze na Libenském mostě mezi Štrkovou a Zenkovou stále probíhá jeho postupná demolice a výstavba nového mostu, provoz je tam dlouhodobě omezený. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a hezký den přeje Honza.

0: Proto ti říkám, že ten tvůj starý svetr patří do popelnice a ne do studia.
1: Vlasti, ten svetr má duši. Ale dobré ráno všem z Čet rádia, za 20 minut 7 máme zataženo a 13 stupňů, takže se hodí.
0: No jo, na ranní výlet do přírody v Čechách by se ti možná hodil taky.
1: Zase někam šlapat do kopce.
0: Slyšel jsi někdy o kokořínských pokličkách?
1: To jsou ty kamenné houby.
0: Skální útvary, co vypadají jako obří poklice na hrnce. Nahoře je tvrdý pískovec s železem a dole ten měkký, co vyfukuje vítr. Eroze tam pracuje tisíce let a pořád drží.
1: Jednou těm přírodním hrncům prostě spadnou pokličky na zem a bude po parádě.
0: Pucane, nezdržuj a radši přemýšlej, jestli tam o víkendu vyrazíš.
1: Moje kára do toho kopce stejně nevjede.
0: Ještě že v 7 hodin zprávy Čet rádia odbaví kolega. Já si chci teď pustit nějaký rychlý popový rytmus, ať se konečně probudím.
1: Takhle ráno jedině klidné akustické blues.
0: Až po mém popu.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a je pátek, 18. září, vítejte u Čet rádia. Rovnou se přiznám, já hvězdám tak úplně nevěřím, spíš si myslím, že si dělají, co chtějí, stejně jako moje kafe, co se mi dneska ráno rozlilo po celém stole. Ale baví mě si k tomu vymýšlet historky, tak pojďte na to se mnou, dneska budu trošku rýpat, ale s láskou, slibuju. Beran si dneska bude myslet, že má pravdu úplně ve všem, a možná jo, ale kolegům by neškodilo to nechat plavat aspoň jednou za den. Vík zase bude řešit, jestli si dá k obědu to samé co včera, spoiler, dá. Blíženci budou mluvit dvakrát rychleji než obvykle a stejně to nikdo nestihne poslouchat, znám to důvěrně. Rak dneska schová hlavu do práce jako já hlavu do polštáře v pondělí a bude mu tam fajn. Lev si dneska užije pozornost, možná až přehnaně, soused mu pochválí auto a on to bude vyprávět celý den. Pana bude mít v kabelce papírek s úkoly na dnešek a stihne z toho tak polovinu, což je vlastně super výsledek. Váhy budou celý den váhat, jestli si dát ten svetr nebo bundu, a nakonec vezmou obojí, aby to nemuseli řešit. Štír bude mít ostrou poznámku připravenou pro každého, kdo se mu připlete do cesty, tak radši uhněte, jestli víte, co je pro vás dobré. Střelec si dneska naplánuje něco spontánního a pak to spontánně zruší, klasika. Kozoroh bude makat, protože kozoroh vždycky maká, i o víkendu bude přemýšlet nad tabulkami, no chudák. Vodnář dneska přijde s nápadem, který nikdo nepochopí, a jemu to bude vlastně jedno. Ryby budou celý den v oblacích, možná i doslova, jestli se podíváte ven, tak dneska je tam docela hezky. Tak a to by bylo od hvězd, i když jak jsem říkala, ono to celé je jenom taková naše hra, žádná kosmická síla vám den nenaplánuje, to si děláte vy sami, podle nálady, podle štěstí, podle toho, jak se vám povede ráno vstát. Dneska bych chtěla poslat pozdrav všem zahrádkářům, co teď v září sklízí, co mají plné ruce práce s podzimní úrodou a možná si tenhle horoskop pustili někde mezi záhony. Ať se vám daří, ať je úroda bohatá a ruce vás moc nebolí. Za Čet rádio dnes Vlasta, mějte se a užijte si ten pátek, zítra v sobotu jsem tu zase.

0: Je 7 hodin.
1: Krásné ráno vám všem. Tady Honza, kafe mám nalité a zprávy Čet rádia připravené. Co byste dnes neměli minout? Politici se přou o to, jestli Česko dává na obranu peníze smysluplně. Prezident Pavel se pustil do sporu o svou pravomoc jmenovat velvyslance. Trump slibuje Polsku novou americkou vojenskou základnu. Evropské státy za posledních 5 let navýšily výdaje na obranu zhruba o 80%, Česko má 2% hrubého domácího produktu dosáhnout až příští rok. Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten ze SPD tvrdí, že některé nákupy nedávají smysl, pokud jde jen o splnění formálního závazku. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS mu oponuje, že kdyby SPD mělo na resortu obrany schopného ministra, nárůst výdajů by bez problémů stíhalo. Jihoafrická policie vyšetřuje sérii záhadných úmrtí žen v oblasti Ekurhuleni nedaleko Johannesburgu. Od poloviny července tam bylo nalezeno už 9 těl, spojitost mezi jednotlivými případy ale zatím není potvrzená. Policie prozatím ani nepotvrdila, že by za úmrtími stál sériový vrah. V severočeském jezeře Most policisté ve čtvrtek vyzvedli lidské tělo. Nevylučují, že by mohlo jít o 19-letého mladíka, po kterém tam pátrali od setnové bouřky. Totožnost nalezeného těla potvrdí až genetická expertiza. Americký prezident Donald Trump oznámil na sociální síti, že se blíží dohoda o zřízení americké vojenské základny v Polsku. Ocenil přitom úsilí polského prezidenta Karola Nawrockého na této dohodě. Polsko usiluje o silnější přítomnost spojenců z NATO na východním křídle aliance už od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně novelu, která by mu odebrala pravomoc jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí Česka při mezinárodních organizacích. Vládní koalice se chystá jeho veto přehlasovat, aby zákon platil od 1. listopadu podle původního plánu. Ústavní právník Ondřej Preuss v Radiožurnálu upozorňuje, že takové omezení prezidentské pravomoci je podle ústavy sporné a jde proti jejímu duchu. A teď sport. Plzeňští fotbalisté v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy doma prohráli s belgickým Union Saint-Gilloise vysoko 3-0 a prohloubili tak svou výsledkovou krizi. Belgický tým vedl už do přestávky 2-0, po změně stran sice snížil Ondřej Krčfaluši, na obrat to ale Plzni nestačilo. A na závěr dobrá zpráva z Brna, po 14 letech se našla socha Srtoci, která zmizela z Vile Weber v roce 2012. Děti tam mohou návštěvníci znovu obdivovat, slavnostně ji odhalili potomci židovských majitelů Vily, manželů Augusta a Alice Leberových.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, Brně mlhavo a 10, Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Honza. V Praze v ulici Husická řeší 2 osobní auta po nehodě. Provoz je omezený už od chvíle před hodinou. Na silnici i lomítko 19 u Sobědraže na Písecku se stalo auto se srnou. A v Brně v ulici Porgesova brání nehoda provozu v celé šířce vozovky. Stalo se to před chvílí. Na dálnici D8 v tunelu Panenská mezi 84. a 86. kilometrem směrem na Drážďany je kvůli poruše vozidla uzavřený pravý pruh. Na D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2, v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, ráno bývá zrádné. Loučí se Honza.

0: mrholí, je zima a ta mlha by se dala krájet.
1: Dobré ráno z Čet rádia. Máme 7:20 a ty už zase berbláš, bucane.
0: Protože jsem nespal. Kára nechtěla chytnout a soused od pěti řeže dřevo.
1: No jo, chudáčku. Hele, já ti zvednu náladu jedním středověkým objevem.
0: Mě zvedne jedině horké kafe.
1: Víš, proč jsou na kamenech starých hradů vysekané takové ty malé cik-cak značky?
0: By to lépe vypadalo.
1: Houby. To byla středověká úkolová mzda. Kameník na stavbě si každý kámen podepsal svým znakem.
0: Pak?
1: Vážně. Stavitel na konci týdne prošel lešení, spočítal značky a podle toho kameníkovi zaplatil.
0: Že píchačky už měly ve 13. století.
1: Vlastně jo. Kdybychom ti sekali značku za každé uvařené kafe, umřeš hlady.
0: Já bych si ty značky tesal i do stolu, jen kdybych se konečně vyspal.
1: To ti nevěřím. V 8 hodin přijdou zprávy Čet rádia a teď rozhýbeme tvoje spuhlé kosti dobrou muzikou.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, tady Honza, vítejte u krátkých zpráv. O čem se dnes mluví? Politici se přou, jestli Česko utrácí na obranu peníze rozumně. Prezident Pavel vrátil sněmovně zákon, který mu bere pravomoc nad velvyslanci, ústavní právníci mu dávají za pravdu. Trump slibuje Polsku novou americkou vojenskou základnu. V Jihoafrické republice policie vyšetřuje sérii záhadných úmrtí žen. V jezeře Most našli tělo, možná jde o hledaného 19-letého mladíka. A teď sport. Plzeňští fotbalisté prohráli úvodní zápas Evropské ligy s belgickým celkem vysoko na domácí půdě.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, Brně mlhavo a 10, Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděle přehánky, teploty kolem 21, v pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 16 a 18 stupni. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Honza. V Praze v ulici Husická řeší dvě osobní auta po nehodě. Provoz je omezený už od chvíle před hodinou. Na silnici i lomítko 19 u Sobědraže na Písecku se stalo auto se srnou. A v Brně v ulici Podgesova brání nehoda provozu v celé šířce vozovky. Stalo se to před chvílí. Na dálnici D8 v tunelu Panenská mezi 84. a 86. kilometrem směrem na Drážďany je kvůli poruše vozidla uzavřený pravý pruh. Na D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2, v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, ráno bývá zrádné. Poučí se Honza.

0: Dobré ráno z Čedrádia, za 20 minut 8 jsou tu Vlasta a Bucipal.
1: Venku je zataženo a 13 stupňů, ale v kinech to docela žije, tak pro vás mám filmové tipy.
0: Tak spust.
1: Od minulého týdne běží v kinech korejský thriller Hope o záhadné potvoře v lese, ze které mají všichni strach.
0: To zní jako moje zahrádka, když se tam přemnoží krci.
1: Tady jde o kryhák, bucouši. Lovci vyrazí do lesa, jenže se z nich stane kořist.
0: Pak?
1: No jo. A příští týden dorazí do kin film Zapomenutý ostrov o dvou kámoškách, co končí školu a řeší, co bude dál.
0: To bude pro mladé.
1: Náhodou, pěkný vztahový příběh ze života.
0: No jo.
1: Já bych na to šla s kamarádkou. Vlastně bych si po vysílání zašla na pořádný větrník a nakoupit.
0: Větrníky ti neschvaluju, ale v 8 hodin vysílá Čet Rádio zprávy a teď si dáme dobrou muziku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a je pátek, 18. září, vítejte u Čet rádia. Rovnou se přiznám, já hvězdám tak úplně nevěřím, spíš si myslím, že si dělají, co chtějí, stejně jako moje kafe, co se mi dneska ráno rozlilo po celém stole. Ale baví mě si k tomu vymýšlet historky, tak pojďte na to se mnou, dneska budu trošku rýpat, ale s láskou, slibuju. Beran si dneska bude myslet, že má pravdu úplně ve všem, a možná jo, ale kolegům by neškodilo to nechat plavat aspoň jednou za den. Vík zase bude řešit, jestli si dá k obědu to samé co včera, spoiler, dá. Blíženci budou mluvit dvakrát rychleji než obvykle a stejně to nikdo nestihne poslouchat, znám to důvěrně. Rak dneska schová hlavu do práce jako já hlavu do polštáře v pondělí a bude mu tam fajn. Lev si dneska užije pozornost, možná až přehnaně, soused mu pochválí auto a on to bude vyprávět celý den. Pana bude mít v kabelce papírek s úkoly na dnešek a stihne z toho tak polovinu, což je vlastně super výsledek. Váhy budou celý den váhat, jestli si dát ten svetr nebo bundu, a nakonec vezmou obojí, aby to nemuseli řešit. Štír bude mít ostrou poznámku připravenou pro každého, kdo se mu připlete do cesty, tak radši uhněte, jestli víte, co je pro vás dobré. Střelec si dneska naplánuje něco spontánního a pak to spontánně zruší, klasika. Kozoroh bude makat, protože kozoroh vždycky maká, i o víkendu bude přemýšlet nad tabulkami, no chudák. Vodnář dneska přijde s nápadem, který nikdo nepochopí, a jemu to bude vlastně jedno. Ryby budou celý den v oblacích, možná i doslova, jestli se podíváte ven, tak dneska je tam docela hezky. Tak a to by bylo od hvězd, i když jak jsem říkala, ono to celé je jenom taková naše hra, žádná kosmická síla vám den nenaplánuje, to si děláte vy sami, podle nálady, podle štěstí, podle toho, jak se vám povede ráno vstát. Dneska bych chtěla poslat pozdrav všem zahrádkářům, co teď v září sklízí, co mají plné ruce práce s podzimní úrodou a možná si tenhle horoskop pustili někde mezi záhony. Ať se vám daří, ať je úroda bohatá a ruce vás moc nebolí. Za Čet rádio dnes Vlasta, mějte se a užijte si ten pátek, zítra v sobotu jsem tu zase.

0: Je 8 hodin.
1: Dobré ráno. Za u mikrofonu, tak se podíváme, co se stalo, zatímco jste spali. Co se děje doma i ve světě? Iránské revoluční gardy hlásí další zásah tankerů v Hormuzském průlivu. Blíží se ruské parlamentní volby a opozice pomalu mizí ze scény. Na severovýchodě Ukrajiny si další oběť vyžádala nastražená mína. Pardubice chtějí uvolnit parkovací místa zabraná nepojízdnými auty a nabídnou jejich majitelům bezplatné odtažení i ekologickou likvidaci vozidla. O návrhu dobrovolného programu budou zastupitelé jednat v nejbližších dnech. Rusko se chystá na volby do státní dumy, které podle analytiků opět vyhraje prokremelská strana Jednotné Rusko. Kreml navíc ze seznamu kandidátů vyřadil opoziční jabloko a jeho místopředsedu poslal do vězení, přesto podle nezávislé novinářky Alesi Marokovské režim uvnitř pomalu ztrácí pevnou půdu. Česká zemědělská univerzita v Praze otevřela v Chodově na Sokolovsku nové envirocentrum, které bude testovat opatření proti suchu, horku i přívalovým dešťům. Naplno se rozjede už v říjnu a vzniklo v rámci projektu Chytrá krajina. Na severovýchodě Ukrajiny u města Vorožba zemřel mladý muž po výbuchu na stražené mine. Podle ukrajinských úřadů se miny a nevybuchlá munice od začátku války vyžádaly už tisíce obětí mezi civilisty, včetně dětí. Iránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker plující pod vlajkou Toga. Podle iránských státních médií loď v důsledku útoku hoří. A teď sport. Fotbalisté Plzně prohráli úvodní zápas hlavní fáze Evropské ligy s belgickým celkem Royal Union Saint-Gilloise. Trenér Viktorie uznal, že soupeř byl ve všech ohledech lepší. Hokejová hvězda Alexandr Ovečkin se hájil za svou účast v předvolebním klipu vládní ruské strany, řekl, že je Rus a podporuje svou zemi, ale zároveň je pro mír. A na závěr něco veselějšího v Radešínské svratce na Ždársku se konala tradiční soutěž mes našeho kovu v rámci výstavy českého strakatého skotu. Letos přijel na akci rekordní počet plemenic a diváci si tak užili opravdu bohatou přehlídku krásek skoků po celé zemi.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně mlhavo a 10, v Ostravě polojasno a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Honza. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 167. kilometru, hoří vozidlo, uzavřený je pravý pruh a tvoří se tam zdržení. Před hodinou došlo k nehodě se zraněním na silnici číslo 27 u Kralovic na Plzeňsku, na místě zasahují záchranné složky a provoz je omezený. Také v Brně v ulici Podgesova se před hodinou stala nehoda, která může blokovat část vozovky. A v Praze v Husecké ulici došlo k nehodě dvou osobních aut, provoz tam jede se zvýšenou opatrností. Kromě toho hlásí porouchaná vozidla se zdržením i dálnice D52 u Brna, D35 u Lipníku nad Bečvou, D11 u Jaroměře a D3 u Českých Budějovic, všude jde o odstavené vozy na krajnici nebo v pruhu. Z dlouhodobějších omezení stále platí uzavírky kolem stavby Lebeňského mostu v Praze, kde se počítá s omezeními až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Koukám z okna na tu šedivou deku a je mi zima jen při pohledu.
1: Ale prosím tě, náhodou je venku čerstvých 13 stupňů a běhá se skvěle. Každopádně dobré ráno z Čet rádia, máme právě 8:20.
0: Mně je zima i tady.
1: Protože se nehýbeš, bucouši. Já mám po dnešním běhu energie na rozdávání a rovnou pro vás mám novinku z kultury.
0: Povídej.
1: V Moravském divadle v Olomouci chystají premiéru pohádkového baletu Kráska a zvíře.
0: Klasická pohádka.
1: Jenže pozor, vedle dospělých tanečníků tam bude vystupovat 80 dětí z baletního studia.
0: 80 dětí na jevišti, to musí být v zákulisí docela divočina.
1: Vůbec ne, je to skvělý nápad a část výtěžku navíc pomůže rodinám nemocných dětí v domě Ronalda McDonalda.
0: To je rozumné.
1: No vidíš. A po celé republice navíc proběhl už 20. ročník Noci literatury, kde se předčítá na netradičních místech.
0: Hlavně když čtenářům neprší na knihy.
1: Ty jsi nepravitelný morous.
0: Ale kde pak, jen si jdu zalít čerstvou horkou kávu, abych konečně rozmrzl.
1: Běž se ohřát. 9 hodin dorazí na Čet rádio zprávy a teď si dáme pořádný rytmus na probrání.

0: krátké zprávy.
1: Já jsem Honza a mám pro vás přehled zpráv. Pojďme na to nejdůležitější. Česká zemědělská univerzita otevřela v Podově na Sokolovsku nové centrum pro testování klimatických opatření. Pardubice chtějí zbavit ulice starých autovraků a nabídnou majitelům bezplatné odtažení. Iránské revoluční gardy hlásí další zásah ropného tankeru v Hormuzském průlivu. Blíží se volby do ruské státní dumy a opozice z politické scény pomalu mizí. Na severovýchodě Ukrajiny zemřel po výbuchu mine mladý muž. A teď Sport Plzeň prohrála úvodní zápas Evropské ligy a hokejista Ovečkin obhajuje účast v ruském předvolebním klipu. Na závěr nakoukneme na soutěž krásy mezi kravami v Radešínské Sradce.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně mlhavo a 10, v Ostravě polojasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděle přehánky, teploty kolem 21, pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 16 a 18 stupni. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Honza. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 167. kilometru, hoří vozidlo, uzavřený je pravý pruh a tvoří se tam zdržení. Před hodinou došlo k nehodě se zraněním na silnici číslo 27 u Kralovic na Plzeňsku, na místě zasahují záchranné složky a provoz je omezený. Také v Brně v ulici Podgesova se před hodinou stala nehoda, která může blokovat část vozavky. A v Praze v Husecké ulici došlo k nehodě dvou osobních aut, provoz tam jede se zvýšenou opatrností. Kromě toho hlásí poroukaná vozidla se zdržením i dálnice D52 u Brna, D35 u Lipníku nad Bečvou, D11 u Jaroměře a D3 u Českých Budějovic, všude jde o odstavené vozy na krajnici nebo v pruhu. Z dlouhodobějších omezení stále platí uzavírky kolem stavby Lebeňského mostu v Praze, kde se počítá s omezeními až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: A to ti garantuju, že ta moje kára ještě najede 100 000 km bez jediného škrábance.
1: Tomu věříš jenom ty. Ale dobré ráno všem z Četrádia. Máme 8.40, venku je zataženo a 13 stupňů.
0: No jo, hlavně, že neprší.
1: Pucane, víš, jak vznikla ta slavná 90-ková skladba Children od Roberta Millese?
0: To netuším.
1: Roberto Concina ji složil v roce 1995 jako sklidňující melodii na konec diskoték.
0: Sklidňující na party?
1: No jo. V Itálii tehdy mladí lidé po noci na parketu hromadně bourali v autě, protože byli moc rozjetí.
0: A spánkový dluh za volantem.
1: Vymyslel tenhle pijánkový motiv, aby je před cestou domů uklidnil a stáhl jim tep.
0: To je náhodou celkem rozumné.
1: Stala se z toho celosvětová pecka a v taneční hudbě to udělalo malý zázrak.
0: No vidíš. Za hodinu v téhle jízdě ještě pokračujeme.
1: 9 hodin přijdou zprávy Četrádia. Za hodinu jsme zpátky, tak zatím poslouchejte dobrou muziku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a je pátek, 18. září, vítejte u Čet Rádia. Rovnou se přiznám, já hvězdám tak úplně nevěřím, spíš si myslím, že si dělají, co chtějí, stejně jako moje kafe, co se mi dneska ráno rozlilo po celém stole. Ale baví mě si k tomu vymýšlet historky, tak pojďte na to se mnou, dneska budu trošku rýpat, ale s láskou, slibuju. Beran si dneska bude myslet, že má pravdu úplně ve všem, a možná jo, ale kolegům by neškodilo to nechat plavat aspoň jednou za den. Vík zase bude řešit, jestli si dá k obědu to samé co včera, spoiler, dá. Blíženci budou mluvit dvakrát rychleji než obvykle a stejně to nikdo nestihne poslouchat, znám to důvěrně. Rak dneska schová hlavu do práce jako já hlavu do polštáře v pondělí a bude mu tam fajn. Lev si dneska užije pozornost, možná až přehnaně, soused mu pochválí auto a on to bude vyprávět celý den. Pana bude mít v kabelce papírek s úkoly na dnešek a stihne z toho tak polovinu, což je vlastně super výsledek. Váhy budou celý den váhat, jestli si dát ten svetr nebo bundu, a nakonec vezmou obojí, aby to nemuseli řešit. Štír bude mít ostrou poznámku připravenou pro každého, kdo se mu připlete do cesty, tak radši uhněte, jestli víte, co je pro vás dobré. Střelec si dneska naplánuje něco spontánního a pak to spontánně zruší, klasika. Kozoroh bude makat, protože kozoroh vždycky maká, i o víkendu bude přemýšlet nad tabulkami, no chudák. Vodnář dneska přijde s nápadem, který nikdo nepochopí, a jemu to bude vlastně jedno. Ryby budou celý den v oblacích, možná i doslova, jestli se podíváte ven, tak dneska je tam docela hezky. Tak a to by bylo od hvězd, i když jak jsem říkala, ono to celé je jenom taková naše hra, žádná kosmická síla vám den nenaplánuje, to si děláte vy sami, podle nálady, podle štěstí, podle toho, jak se vám povede ráno vstát. Dneska bych chtěla poslat pozdrav všem zahrádkářům, co teď v září sklízí, co mají plné ruce práce s podzimní úrodou a možná si tenhle horoskop pustili někde mezi záhony. Ať se vám daří, ať je úroda bohatá a ruce vás moc nebolí. Za Čet Rádio dnes Vlasta, mějte se a užijte si ten pátek, zítra v sobotu jsem tu zase.

0: Je 9 hodin.
1: Dobré dopoledne. Za u mikrofonu a Čet rádio vám přináší zprávy. Ve zprávách dnes. Iránské revoluční gardy hlásí další zásah tankerů v Hormuzském průlivu. Blíží se ruské parlamentní volby a opozice pomalu mizí ze scény. Na severovýchodě Ukrajiny se další objekt vyžádala nastražená mína. Pardubice chtějí uvolnit parkovací místa zabraná nepojízdnými auty a nabídnou jejich majitelům bezplatné odtažení i ekologickou likvidaci vozidla. O návrhu dobrovolného programu budou zastupitelé jednat v nejbližších dnech. Na severovýchodě Ukrajiny u města Vorožba zemřel mladý muž po výbuchu nastražené miny. Podle ukrajinských úřadů se miny a nevybuchlá munice od začátku války vyžádaly už tisíce obětí mezi civilisty, včetně dětí. Česká zemědělská univerzita v Praze otevřela v Chodově na Sokolovsku nové envirocentrum, které bude testovat opatření proti suchu, horku i přívalovým dešťům. Naplno se rozjede už v říjnu a vzniklo v rámci projektu Chytrá krajina. Iránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhl ropný tanker plující pod vlajkou Toga. Podle iránských státních médií loď v důsledku útoku hoří. Rusko se chystá na volby do státní dumy, které podle analytiků opět vyhraje prokremelská strana Jednotné Rusko. Kreml navíc ze seznamu kandidátů vyřadil opoziční Jabloko a jeho místopředsedu poslal do vězení, přesto podle nezávislé novinářky Alesi Marokovské režim uvnitř pomalu ztrácí pevnou půdu. A teď sport. Fotbalisté Plzně prohráli úvodní zápas v hlavní fáze Evropské ligy s belgickým celkem Royal Union Saint-Gilloise. Trenér Viktorie uznal, že soupeř byl ve všech ohledech lepší. Hokejová hvězda Alexandr Ovečkin se hájil za svou účast v předvolebním klipu vládní ruské strany, řekl, že je Rus a podporuje svou zemi, ale zároveň je pro mír. A na závěr něco veselějšího v Radešínské svratce na Ždársku se konala tradiční soutěž mes našeho chovu v rámci výstavy českého strakatého skotu. Letos přijel na akci rekordní počet plemenic a diváci si tak užili opravdu bohatou přehlídku krásek skotu po celé zemi.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně mlhavo a 10, v Ostravě polojasno a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopolední doprava s Honzou. Na Velehradské třídě v Uherském Hradišti došlo před chvílí k nehodě nákladního a osobního auta, na místě zasahuje policie a provoz je omezený. U Bělkovic-Lašťan na silnici 46 se před chvílí staly dvě nehody osobních vozidel, řidiči tam musí projíždět opatrně. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 167. kilometru, hořelo vozidlo, kvůli tomu je uzavřený pravý pruh a tvoří se zdržení. V Brně na Veslavské ulici havarovala dvě osobní auta a překážka může blokovat část vozovky. U křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně na exitu 196B směrem na centrum stále probíhá přestavba. V místě je potřeba počítat s koloněmi, omezení má trvat do 20. října. Kolem stavby D3 u Kaplice jsou dál uzavřené některé silnice 3. třídy, řidiči by tam měli počítat s odklony až do konce listopadu. Na dálnicích jinak žádné problémy nehlásíme, jsou sjízdné bez omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.
2: Tohle je Čet rádio. Čet rádio.
3: Tohle je Čet rádio.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. Hlavní události v kostce. Česká zemědělská univerzita otevřela v Podově na Sokolovsku nové centrum pro testování klimatických opatření. Pardubice chtějí zbavit ulice starých autovraků a nabídnou majitelům bezplatné otažení. Iránské revoluční gardy hlásí další zásah ropného tankeru v Hormuzském průlivu. Blíží se volby do ruské státní dumy a opozice z politické scény pomalu mizí. Na severovýchodě Ukrajiny zemřel po výbuchu mine mladý muž. A teď Sport Plzeň prohrála úvodní zápas Evropské ligy a hokejista Ovečkin obhajuje účast v ruském předvolebním klipu. Na závěr nakoukneme na soutěž krásy mezi kravami v Radešínské Sradce.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně mlhavo a 11, v Ostravě polojasno a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděle přehánky, teploty kolem 21, pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 16 a 18 stupni. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopolední doprava s Honzou. Na Velehradské třídě v Uherském Hradišti došlo před chvílí k nehodě nákladního a osobního auta, na místě zasahuje policie a provoz je omezený. U Bělkovic-Lašťan na silnici 46 se před chvílí staly dvě nehody osobních vozidel, řidiči tam musí projíždět opatrně. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 167. kilometru, hořelo vozidlo, kvůli tomu je uzavřený pravý pruh a tvoří se zdržení. V Brně na Veslavské ulici havarovala dvě osobní auta a překážka může blokovat část vozovky. U křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně na exitu 196B směrem na centrum stále probíhá přestavba. V místě je potřeba počítat s koloněmi, omezení má trvat 20. října. Kolem stavby D3 u Kaplice jsou dál uzavřené některé silnice třetí třídy, řidiči by tam měli počítat s odklony až do konce listopadu. Na dálnicích jinak žádné problémy nehlásíme, jsou sjízdné bez omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme 9.40.
1: Ty tady nad tím hrnkem sedíš jako hromádka neštěstí. Venku je sice zataženo a 15 stupňů, ale trochu života do toho.
0: Já náhodou přemýšlím o kráse. V Radešínské Svratce totiž proběhla soutěž mis našeho kovu.
1: Cože?
0: Tradiční přehlídka českého strakatého skotu. Přijel tam rekordní počet plemenic.
1: Soutěž krásy pro krávy. To je přece ujeté.
0: Není. Chovatelé je vyčešou na leští kopyta a je z toho pěkná přehlídka.
1: Na leští kopyta?
0: No jo. Vlasti, taková donice má taky své kouzlo.
1: To ne.
0: Každopádně v 10 přijdou zprávy Čet rádia a teď bych v té venkovské pohodě pustil pořádný dechovkový válec.
1: Ani náhodou žádná dechovka nebude, poletí sem svižný kytarový rok.

Je 10 hodin. Dobré dopoledne. Ucifal u mikrofonu a Čet rádio vám přináší zprávy. Co se děje doma i ve světě? Iránské revoluční gardy hlásí další zásah tankerů v Hormuzském průlivu. Blíží se ruské parlamentní volby a opozice pomalu mizí ze scény. Na severovýchodě Ukrajiny si další oběť vyžádala nastražená mína. Iránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhli ropný tanker plující pod vlajkou Toga. Podle iránských státních médií loď v důsledku útoku hoří. Na severovýchodě Ukrajiny u města Vorožba zemřel mladý muž po výbuchu nastražené miny. Podle ukrajinských úřadů si miny a nevybuchlá munice od začátku války vyžádaly už tisíce obětí mezi civilisty, včetně dětí. Pardubice chtějí uvolnit parkovací místa zabraná nepojízdnými auty a nabídnou jejich majitelům bezplatné odtažení i ekologickou likvidaci vozidla. O návrhu dobrovolného programu budou zastupitelé jednat v nejbližších dnech. Česká zemědělská univerzita v Praze otevřela v Chodově na Sokolovsku nové envirocentrum, které bude testovat opatření proti suchu, horku i přívalovým dešťům. Naplno se rozjede už v říjnu a vzniklo v rámci projektu Chytrá krajina. Rusko se chystá na volby do státní dumy, které podle analytiků opět vyhraje prokremelská strana Jednotné Rusko. Kreml navíc ze seznamu kandidátů vyřadil opoziční Jabloko a jeho místopředsedu poslal do vězení, přesto podle nezávislé novinářky Alesi Marochovské režim uvnitř pomalu ztrácí pevnou půdu. A teď sport. Fotbalisté Plzně prohráli úvodní zápas hlavní fáze Evropské ligy s belgickým celkem Royal Union Saint-Gilloise. Trenér Viktorie uznal, že soupeř byl ve všech ohledech lepší. Hokejová hvězda Alexandr Ovečkin se hájil za svou účast v předvolebním klipu vládní ruské strany, řekl, že je Rus a podporuje svou zemi, ale zároveň je pro mír. A na závěr něco veselějšího, v Radešínské Svratce na Žďársku se konala tradiční soutěž Miss našeho chovu v rámci výstavy českého strakatého skotu. Letos přijel na akci rekordní počet plemenic a diváci si tak užili opravdu bohatou přehlídku krásek skotů po celé zemi. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně zataženo a 12, v Ostravě jasno a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Dopravní servis. Vážení posluchači, dopolední dopravní servis Čet rádia. Ucifal. Na Brněnsku došlo před chvílí k nehodě v ulici Žilkova v Brně, havarovalo tam osobní auto mimo vozovku. Na silnici I14 u Nového Města nad Metují na Náchodsku se před chvílí staly hned dvě nehody, provoz je tam omezený, řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. Na dálnici D48 mezi 11. a 12. kilometrem směrem na Frýdek Místek havarovala motorka do dopravního značení, na místě je překážka. V Hradci Králové v ulici Pilnáčkova se před hodinou střetla dvě osobní auta, provoz je omezený. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum je proto třeba počítat s koloněmi až do konce října. V Praze na Libeňském mostě dál probíhá jeho postupná přestavba, provoz je tam omezený i pro tramvaje. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Ucifal jde na druhé kafe a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

Krátké zprávy. Vážení posluchači, Bucipal má pro vás krátký přehled. O čem se dnes mluví? Česká zemědělská univerzita otevřela v Chodově na Sokolovsku nové centrum pro testování klimatických opatření. Pardubice chtějí zbavit ulice starých autovraků a nabídnou majitelům bezplatné odtažení. Iránské revoluční gardy hlásí další zásah ropného tankeru v Hormuzském průlivu. Blíží se volby do ruské státní dumy a opozice z politické scény pomalu mizí. Na severovýchodě Ukrajiny zemřel po výbuchu miny mladý muž. A teď Sport. Plzeň prohrála úvodní zápas Evropské ligy a hokejista Ovečkin obhajuje účast v ruském předvolebním klipu. Na závěr nakoukneme na soutěž krásy mezi kravami v Radešínské Svratce. Počasí. Zakneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě jasno a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápad.

Vážení posluchači, dopolední dopravní servis Čet Rádia. Ucifal. Na Brněnsku došlo před chvílí k nehodě v ulici Žilkova v Brně, havarovalo tam osobní auto mimo vozovku. Na silnici I14 u Nového Města nad Metují na Náchodsku se před chvílí staly hned dvě nehody, provoz je tam omezený, řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. Na dálnici D48 mezi 11. a 12. kilometrem směrem na Frýdek Místek havarovala motorka do dopravního značení, na místě je překážka. V Hradci Králové v ulici Pilnáčkova se před hodinou střetla dvě osobní auta, provoz je omezený. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum je proto třeba počítat s koloněmi až do konce října. V Praze na Libeňském mostě dál probíhá jeho postupná přestavba, provoz je tam omezený i pro tramvaje. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Ucifal jde na druhé kafe a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

0: Ten tvůj hrnek má na dně zase centimetr kávové sedliny, Bucane.
1: To je základ chuti, vlasti. Každopádně přeju dobré dopoledne z Čet rádia, kde je právě za 20 minut 11.
0: Venku máme zataženo a 17 stupňů, ale ty tady sekáš ten svůj SMRťák, jako bys vyhrál v loterii.
1: Jsem spokojený. A víš ty vůbec, že Benjamin Franklin vymyslel hudební nástroj, který v 18. století zakazovali, protože z něj lidi bláznili?
0: Blbost.
1: Pak. Říkalo se tomu skleněná harmonika, byla to sada skleněných misek na hřídeli, hráli si na to mokrými prsty a ten zvuk prý rozekvíval mozek tak, že posluchačům selhávaly nervy.
0: To je výmysl.
1: Není, v Německu ji pak na několika místech zakázali městským výnosem.
0: Spíš těm muzikantům hrabošilo z toho olova ve skle, kůži měli plnou jedem.
1: Že ty nízké frekvence zkrátka lidské ucho nedokáže pořádně zaměřit v prostoru, tak z toho měli úzkosti.
0: Nesmysl.
1: No jo, ty bys to svedla na cokoliv jiného. Za hodinu ti o tom řeknu víc, ať chceš nebo nechceš.
0: V 11 hodin má Čet rádio zprávy, do té doby zkus vymyslet rozumnější teorii a radši pustíme muziku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a je pátek, 18. září, vítejte u Čet rádia. Rovnou se přiznám, já hvězdám tak úplně nevěřím, spíš si myslím, že si dělají, co chtějí, stejně jako moje kafe, co se mi dneska ráno rozlilo po celém stole. Ale baví mě si k tomu vymýšlet historky, tak pojďte na to se mnou, dneska budu trošku rýpat, ale s láskou, slibuju. Beran si dneska bude myslet, že má pravdu úplně ve všem, a možná jo, ale kolegům by neškodilo to nechat plavat aspoň jednou za den. Vík zase bude řešit, jestli si dá k obědu to samé co včera, spoiler, dá. Blíženci budou mluvit dvakrát rychleji než obvykle a stejně to nikdo nestihne poslouchat, znám to důvěrně. Rak dneska schová hlavu do práce jako já hlavu do polštáře v pondělí a bude mu tam fajn. Lev si dneska užije pozornost, možná až přehnaně, soused mu pochválí auto a on to bude vyprávět celý den. Pana bude mít v kabelce papírek s úkoly na dnešek a stihne z toho tak polovinu, což je vlastně super výsledek. Váhy budou celý den váhat, jestli si dát ten svetr nebo bundu, a nakonec vezmou obojí, aby to nemuseli řešit. Štír bude mít ostrou poznámku připravenou pro každého, kdo se mu připlete do cesty, tak radši uhněte, jestli víte, co je pro vás dobré. Střelec si dneska naplánuje něco spontánního a pak to spontánně zruší, klasika. Kozoroh bude makat, protože kozoroh vždycky maká, i o víkendu bude přemýšlet nad tabulkami, no chudák. Vodnář dneska přijde s nápadem, který nikdo nepochopí, a jemu to bude vlastně jedno. Ryby budou celý den v oblacích, možná i doslova, jestli se podíváte ven, tak dneska je tam docela hezky. Tak a to by bylo od hvězd, i když jak jsem říkala, ono to celé je jenom taková naše hra, žádná kosmická síla vám den nenaplánuje, to si děláte vy sami, podle nálady, podle štěstí, podle toho, jak se vám povede ráno vstát. Dneska bych chtěla poslat pozdrav všem zahrádkářům, co teď v září sklízí, co mají plné ruce práce s podzimní úrodou a možná si tenhle horoskop pustili někde mezi záhony. Ať se vám daří, ať je úroda bohatá a ruce vás moc nebolí. Za Čet rádio dnes Vlasta, mějte se a užijte si ten pátek, zítra v sobotu jsem tu zase.

je 11 hodin. Vítám vás u dopoledních zpráv Čet rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Co byste dnes neměli minout? Nemocnice v Hořovicích čelí bombové výhrušce, kterou prověřuje policie. Nedostatek personálu ohrožuje provoz dětských oddělení hned v několika nemocnicích. Německo čeká o víkendu další kolo klíčových zemských voleb. Města na Vysočině dokázala bez potíží obsadit volební komise pro nadcházející komunální volby. Vedení obcí mělo do pátku čas zajistit lidi, kteří budou dohlížet na hlasování a sčítání hlasů, přičemž odměna za tuto práci se liší podle druhu voleb. Nedostatek personálu komplikuje provoz dětských oddělení hned ve dvou nemocnicích. Ve Valašském Meziříčí od soboty zanikne víkendová dětská pohotovost kvůli odchodu praktických lékařek, zatímco v Rumburku se místní starostové snaží zabránit úplnému uzavření dětského oddělení. Policie v Hořovicích prověřuje anonymní bombovou výhrušku namířenou na místní nemocnici, a to jako trestný čin vyhrožování terorismem a šíření poplašné zprávy. Pachateli v případě usvědčení hrozí až 12 let vězení. O víkendu čekají Německo další zemské volby, tentokrát v Berlíně a v Mecklenburgsko-předním Pomořansku. Strana AfD chce navázat na nedávný úspěch v Sasku-Anhaltsku, zatímco v Berlíně je zatím mírným favoritem levicová strana Die Linke. Blíží se chřipková sezona i další vlna covidu, přesto Češi očkování proti chřipce podle odborníků podceňují. Epidemiolog Roman Primula upozorňuje, že vakcína dokáže snížit riziko těžkého průběhu nemoci až o 80%, zejména u seniorů. A teď sport. Fotbalová legenda Antonín Panenka se dočkal vlastní sochy v pražském hotelu International, odhalil ji další velký útočník československé a české reprezentace Jan Koller. Čeští tenisté se připravují na klíčové utkání Davis Cupu proti týmu Spojených států v pražské O2 aréně. Hráč Jiří Lehečka věří, že jim pomůže podpora zaplněné haly. A na závěr dobrá zpráva z Netvořic na Benešovsku, kde technici přestavili starý autobus na mobilní odběrové středisko krve. Bus poputuje na Ukrajinu, kde poslouží k odběrům krve pro zraněné vojáky. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, Brně zataženo a 14, Ostravě polojasno a 17. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Tady Bucifal, jak se dnes dopoledne jezdí. Na silnici I43 u obce Černá Hora na Blanensku se před chvílí stala nehoda, probíhají záchranné a vyprošťovací práce a doprava je řízena Kyvadlově jedním pruhem, omezení potrvá do 15 hodin. V ulici Moravská v Ústí nad Orlicí došlo k nehodě dvou osobních aut, na vozovce zůstává překážka, projíždějte se zvýšenou opatrností. Na silnici I35 u obce Kocvířov na Svitavsku havarovalo vozidlo, na místě probíhá vyproštění osob. Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 168. kilometru stojí na krajnici porouchané vozidlo. Počítejte se zdržením přibližně do 12 hodin. U Brna pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2. V místě se tvoří kolony a omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pojďme na rychlý přehled. Co se děje doma i ve světě? Vedení měst na Vysočině stihlo obsadit volební komise pro blížící se komunální volby. Policie v Hořovicích prověřuje bombovou výhrušku na místní nemocnici. Epidemiolog Primula varuje před nízkou proočkovaností Čechů proti chřipce. Německo čeká klíčové zemské volby v Berlíně a Mecklenburgsku. Personální nouze omezuje provoz dětských oddělení v českých nemocnicích. Jihočeští policisté pátrají po pohřešované dívce z Českých Budějovic. A teď sport, fotbalová legenda Antonín Panenka má v Praze novou sochu a čeští tenisté se chystají na Davis Cup proti Američanům. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě polojasno a 18. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli přehánky, teploty kolem 21. Pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 16 a 18 stupni. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis.

stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucipal.

0: Přeju hezké dopoledne z Čet rádia, máme zrovna za 20 minut 12.
1: Pucouši, ty tady sedíš nad tím vlažným kafem a tváříš se, jako by ti spadla kára do příkopu.
0: Mé kára je v pořádku a venku je docela příjemně, 19 stupňů a zatažena.
1: Mraky vidím.
0: No nic, představ si obří svícen vysekaný do písečného kopce přímo na pobřeží v Peru, vysoký skoro 180 metrů.
1: Cože?
0: Jmenuje se kandelábr z Paracasu a stojí na břehu oceánu už přes 2000 let, aniž by ho vítr zapoukal pískem.
1: To je blbost.
0: Fakt ne, vítr tam totiž vane tak zvláštně, že ten výsek jenom obchází a vědci dodnes přemýšlí, kdo to vytvořil.
1: Podle mě to namalovali piráti jako tajnou značku k pokladu.
0: To jo, určitě piráti, spíš to byl orientační bod pro staré námořníky nebo symbol posvátného kaktusu.
1: Kaktus na stěně útesu nebere nikdo vážně, bucane, piráti jsou mnohem logičtější.
0: Piráti na mě nechoď, ti měli úplně jiné starosti než tesat 100-metrové kaktusy do skály.
1: Viděli jste někdy na vlastním výletě na pobřeží něco takhle záhadného?
0: Napište nám do studia, 12 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď vám pustíme skvělou muziku.

Je 12 hodin. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ucifal u mikrofonu, den je v polovině a já mám jeho průběžnou bilanci. A tady jsou hlavní titulky. Nemocnice v Hořovicích čelí bombové výhrušce, kterou prověřuje policie. Nedostatek personálu ohrožuje provoz dětských oddělení hned v několika nemocnicích. Německo čeká o víkendu další kolo klíčových zemských voleb. Blíží se chřipková sezona i další vlna covidu, přesto Češi očkování proti chřipce podle odborníků podceňují. Epidemiolog Roman Prymula upozorňuje, že vakcína dokáže snížit riziko těžkého průběhu nemoci až o 80%, zejména u seniorů. Nedostatek personálu komplikuje provoz dětských oddělení hned ve dvou nemocnicích. Ve Valašském Meziříčí od soboty zanikne víkendová dětská pohotovost kvůli odchodu praktických lékařek, zatímco v Rumburku se místní starostové snaží zabránit úplnému uzavření dětského oddělení. Policie v Hořovicích prověřuje anonymní bombovou výhrušku namířenou na místní nemocnici, a to jako trestný čin vyhrožování terorismem a šíření poplašné zprávy. Pachateli v případě usvědčení hrozí až 12 let vězení. Města na Vysočině dokázala bez potíží obsadit volební komise pro nadcházející komunální volby. Vedení obcí mělo do pátku čas zajistit lidi, kteří budou dohlížet na hlasování a sčítání hlasů, přičemž odměna za tuto práci se liší podle druhu voleb. O víkendu čekají Německo další zemské volby, tentokrát v Berlíně a v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Strana AfD chce navázat na nedávný úspěch v Sasku-Anhaltsku, zatímco v Berlíně je zatím mírným favoritem levicová strana Die Linke. A teď sport. Fotbalová legenda Antonín Panenka se dočkal vlastní sochy v pražském hotelu International. Odhalil ji další velký útočník československé a české reprezentace Jan Koller. Čeští tenisté se připravují na klíčové utkání Davis Cupu proti týmu Spojených států v pražské O2 aréně. Hráč Jiří Lehečka věří, že jim pomůže podpora zaplněné haly. A na závěr dobrá zpráva z Netvořic na Benešovsku, kde technici přestavili starý autobus na mobilní odběrové středisko krve. Vůz poputuje na Ukrajinu, kde poslouží k odběrům krve pro zraněné vojáky. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě polojasno a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Ucifal hlásí, jak vypadá odpolední špička. V Praze v ulici Hořejší nábřeží havaroval autobus do stromu, provoz je omezený a řidiči musí projíždět opatrně. V ulici Zavadilova došlo před chvílí ke srážce osobního vozu se sanitkou, na místě je překážka na vozovce. V Plzni v ulici na Sudech havarovalo osobní auto do sloupu, provoz je omezený se zvýšenou opatrností. V Brně je třeba počítat s koloně u přestavby křižovatky dálnic D1 a D2 na exitu 196B směrem na Brno centrum, omezení tam potrvá do 20. října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Ucifal vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

Krátké zprávy. Tady Bucipal. To podstatné ve třech minutách. O čem se dnes mluví? Vedení měst na Vysočině stihlo obsadit volební komise pro blížící se komunální volby. Policie v Hořovicích prověřuje bombovou výhrušku na místní nemocnici. Epidemiolog Primula varuje před nízkou proočkovaností Čechů proti chřipce. Německo čeká klíčové zemské volby v Berlíně a Mecklenbursku. Personální nouze omezuje provoz dětských oddělení v českých nemocnicích. Jihočeští policisté pátrají po pohřešované dívce z Českých Budějovic. A teď sport, fotbalová legenda Antonín Panenka má v Praze novou sochu a čeští tenisté se chystají na Davis Cup proti Američanům. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě polojasno a 20. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v neděli deštivo, teploty kolem 23, pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 17. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Bucipal hlásí, jak vypadá odpolední špička. V Praze v ulici Hořejší nábřeží havaroval autobus do stromu, provoz je omezený a řidiči musí projíždět opatrně. V ulici Zavadilova došlo před chvílí ke srážce osobního vozu se sanitkou, na místě je překážka na vozovce. V Plzni v ulici na Sudech havarovalo osobní auto do sloupu, provoz je omezený se zvýšenou opatrností. V Brně je třeba počítat s koloně u přestavby křižovatky dálnic D1 a D2 na exitu 196B směrem na Brno centrum, omezení tam potrvá do 20. října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes odpoledne

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut jedna.
1: Ty tady pochoduješ po studiu s tím svým plastovým kelímkem, až z toho blázní.
0: Jen si posluš, aspoň se trochu rozhýbeš, venku je stejně zataženo a 20 stupňů.
1: Aha.
0: Víš, kdo má dneska narozeniny? Bucane. Legendární švédská herečka Greta Garbo a baskytarista skupiny Ramones D.D. Ramone.
1: To je pěst na oko, tajemná Garbo a punker z New Yorku.
0: Garbo byla neskutečně tajemná, ve 35 letech sekla s hraním a už se k filmu nikdy nevrátila.
1: Prostě toho měla plné zuby, tomu se vůbec nediví.
0: D.D. Ramone zase napsal většinu jejich největších pecek a před každou písničkou křičel I'm Sway Bravier.
1: To bych zvládl taky.
0: To určitě, na baskytaru bys nenapočítal ani do tří.
1: Nevím.
0: 13 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a za hodinu ti o téhle dvojici povím ještě víc.
1: Jestli nepřestaneš, tak uteču a teď poletí do etéru kytarová smršť.

Je 13 hodin. Pěkné odpoledne vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal. Hlavní události v kostce. Nemocnice v Hořovicích čelí bombové výhrušce, kterou prověřuje policie. Nedostatek personálu ohrožuje provoz dětských oddělení hned v několika nemocnicích. Německo čeká o víkendu další kolo klíčových zemských voleb. Policie v Hořovicích prověřuje anonymní bombovou výhrušku namířenou na místní nemocnici, a to jako trestný čin vyhrožování terorismem a šíření poplašné zprávy. Pachateli v případě usvědčení hrozí až 12 let vězení. Nedostatek personálu komplikuje provoz dětských oddělení hned ve dvou nemocnicích. Ve Valašském Meziříčí od soboty zanikne víkendová dětská pohotovost kvůli odchodu praktických lékařek, zatímco v Rumburku se místní starostové snaží zabránit úplnému uzavření dětského oddělení. O víkendu čekají Německo další zemské volby, tentokrát v Berlíně a v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Strana AfD chce navázat na nedávný úspěch v Sasku-Anhaltsku, zatímco v Berlíně je zatím mírným favoritem levicová strana Die Linke. Města na Vysočině dokázala bez potíží obsadit volební komise pro nadcházející komunální volby. Vedení obcí mělo do pátku čas zajistit lidi, kteří budou dohlížet na hlasování a sčítání hlasů, přičemž odměna za tuto práci se liší podle druhu voleb. Blíží se chřipková sezona i další vlna covidu, přesto Češi očkování proti chřipce podle odborníků podceňují. Epidemiolog Roman Primula upozorňuje, že vakcína dokáže snížit riziko těžkého průběhu nemoci až o 80%, zejména u seniorů. A teď sport. Fotbalová legenda Antonín Panenka se dočkal vlastní sochy v pražském hotelu International, odhalil ji další velký útočník československé a české reprezentace Jan Koller. Čeští tenisté se připravují na klíčové utkání Davis Cupu proti týmu Spojených států v pražské O2 aréně. Hráč Jiří Lehečka věří, že jim pomůže podpora zaplněné haly. A na závěr dobrá zpráva z Netvořic na Benešovsku, kde technici přestavili starý autobus na mobilní odběrové středisko krve. Bus poputuje na Ukrajinu, kde poslouží k odběrům krve pro zraněné vojáky. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě polojasno a 20. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucipala, tak s dovolením. Na Veveří ulici v Brně došlo před chvílí k nehodě, srazilo se auto s chodcem, provoz může být omezen v celé šířce vozovky, doporučuje se zvýšená opatrnost. Na silnici číslo 2 u obce Miskovice na Kutnohorsku se před hodinou srazilo osobní auto s traktorem, na místě zasahují záchranné složky, tvoří se zdržení. Na dálnici D55 mezi Hulínem a Napajedli, kolem 33. kilometru, došlo před hodinou k nehodě, na vozovce se pohybují lidé, nutná je maximální opatrnost. Na dálnici D5 ve směru na Prahu, u 19. kilometru, havarovalo osobní auto v levém pruhu, ten je neprůjezdný, policie řídí provoz pomocí šipky, tvoří se kolona. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba u sjezdu na Brno centrum, v místě je třeba počítat s koloně, omezení potrvá do 20. října. Ostatní dálnice jsou sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

Krátké zprávy. Lucifal vás vítá u krátkých zpráv Čet rádia. Ve zprávách dnes. Vedení měst na Vysočině stihlo obsadit volební komise pro blížící se komunální volby. Policie v Hořovicích prověřuje bombovou výhrušku na místní nemocnici. Epidemiolog Primula varuje před nízkou proočkovaností Čechů proti chřipce. Německo čeká klíčové zemské volby v Berlíně a Mecklenbursku. Personální nouze omezuje provoz dětských oddělení v českých nemocnicích. Jihočeští policisté pátrají po pohřešované dívce z Českých Budějovic. A teď sport, fotbalová legenda Antonín Panenka má v Praze novou sochu a čeští tenisté se chystají na Davis Cup proti Američanům. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 18, v Ostravě polojasno a 20. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli deštivo, teploty kolem 23, pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 17. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Na Veveří ulici v Brně došlo před chvílí k nehodě, srazilo se auto s chodcem, provoz může být omezen v celé šířce vozovky, doporučuje se zvýšená opatrnost. Na silnici číslo 2 u obce Miskovice na Kutnohorsku se před hodinou srazilo osobní auto s traktorem, na místě zasahují záchranné složky, tvoří se zdržení. Na dálnici D55 mezi Hulínem a Napajedli, kolem 33. kilometru, došlo před hodinou k nehodě, na vozovce se pohybují lidé, nutná je maximální opatrnost. Na dálnici D5 ve směru na Prahu, u 19. kilometru, havarovalo osobní auto v levém pruhu, ten je neprůjezdný, policie řídí provoz pomocí šipky, tvoří se kolona. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba u sjezdu na Brno centrum, v místě je třeba počítat s koloně, omezení potrvá do 20. října. Ostatní dálnice jsou sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme právě za 20 minut dvě.
1: Ucane, ty tu sedíš s tou třetí kávou a tváříš se, jako by ti vjel do kára traktor.
0: Venku je zataženo a 21 stupňů, tak se přece nebudu křenit.
1: No jo. Mám pro tebe výlet na Jižní Moravu, klášter Rosacoeli v Dolních Kounicích.
0: Vícenina.
1: Gotický klášter z 12. století, nemá střechu, tak místo stropu koukáš přímo na nebe.
0: To zní jako díra do rozpočtu i do střechy.
1: Je to magické místo, říká se, že tam zčista jasně ucítíš zvláštní energii.
0: Energie?
1: Fakt. Lidi tam chodí čerpat klid, prochází se mezi těmi vysokými kamennými zdmi a obdivují klenby.
0: Já tam ucítím leda tak průvan a revma v kolenou.
1: Ty jsi hrozný cynik, je tam nádherný klid a duchovní atmosféra.
0: Na duchovna mě neužije, já radši poctivou hospodu s teplou polévkou.
1: To ne.
0: Stejně by mě tam chytla záda, jak bych pořád koukal nahoru bez té střechy.
1: Ty si najdeš problém i na nebi. Ve 2 hodiny dorazí zprávy Čet rádia a do té doby si provětráme hlavy pěknou písničkou.

Je 14 hodin. Vítám vás u odpoledních zpráv ČT Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. V Rusku začaly parlamentní volby provázené obavami z nové vlny mobilizace, slovenský premiér Fico kvůli nemoci zrušil cestu na Ukrajinu a česká vláda se chystá vystoupit z Mezinárodní iniciativy pro otevřené vládnutí. V oderské nemocnici na konci letošního roku zanikne interní oddělení i jednotka intenzivní péče, takže zařízení přijde o možnost přijímat akutní pacienty. Důvodem je plánovaná celoroční rekonstrukce lůžkové části, kterou má na starosti město jako provozovatel nemocnice. V Rusku dnes začaly volby do státní dumy, první od zahájení invaze na Ukrajinu, přičemž výsledek je prakticky předem daný, protože poslední výraznou protiválečnou stranu soudy z voleb vyloučily. Organizace pomáhající Rusům s emigrací hlásí, že se v posledních měsících výrazně zvýšil zájem o konzultace, což může souviset s obavami z další mobilizace. Volby tak spíše ukazují náladu v dnešním Rusku, než že by přinesly skutečnou politickou změnu. Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil svou plánovanou páteční cestu na Ukrajinu. Na summitu tzv. Karpatské osmičky ho podle zahraničních médií zastoupí státní tajemník slovenského ministerstva zahraničí Marek Eštok a nepůvodně avizovaný ministr vnitra. Česká vláda se rozhodla na konci roku vystoupit z Mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí, která má podporovat transparentnost veřejné správy. Ministerstvo spravedlnosti krok zdůvodňuje úsporou veřejných peněz, protože členství stálo přibližně 500 000 korun ročně. Odborníci ale varují, že tím Česko oslabí hlas občanské společnosti při kontrole státu. Krajský soud v Pardubicích poslal na dlouhá léta do vězení muže, který podle žalobců zinscenoval vraždu své manželky tak, aby vypadala jako sebevražda. Motivem měl být jeho plán začít nový život s milenkou. Rozsudek zatím není pravomocný. A teď sport. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zveřejnil svou první nominaci, do které zařadil hned 3 nováčky záložníky Lukáše Ambrose, Romana Macka a překvapivě i Matěje Radostu, zatímco útočník Patrik Šik v kádru chybí. Otec volejbalisty Marka Šotoly, bývalý reprezentační blokař Miroslav Šotola, věří, že jeho mladší syn bude v budoucnu blokovat ještě lépe než starší bratr, kterého sledoval na mistrovství Evropy z hlediště. A na závěr dobrá zpráva z Brna, studenti tamní architektury navrhli a postavili prototyp modulární stavby, která by mohla jednou sloužit jako česká polární stanice v Antarktidě. Konstrukce má odolat silnému větru i mrazu a přestože sama na jižní pol nepoletí, zůstane v Brně jako vzdělávací centrum polárního výzkumu. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 21 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 20. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Ucifal u mikrofonu odpolední doprava v kostce. Na náměstí Milady Horákové v Plzni se před chvílí stala nehoda autobusu, na místě je překážka a hustý provoz, počítejte se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 56 u Ostravice na Frýdecko-Místecku havarovalo nákladní vozidlo, provoz je omezen na jeden pruh. Na dálnici D3 na 118. kilometru ve směru na České Budějovice se stala nehoda osobních vozidel, tvoří se překážka na vozovce. V Brně v ulici Veveří došlo ke střetu vozidla s chodcem, provoz je tam omezen v celé šířce vozovky. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě se dlouhodobě tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením. Na jihu Čech je nově zprovozněný úsek dálnice D3 od Nažidel k Dolnímu Dvořišti, který zkracuje cestu k hranicím a odlehčuje dopravě v okolních obcích. Podle aktuálních dat jsou dálnice sjízdné bez omezení.
Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z Čet Rádia.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal pěkně vás vítám. Hlavní události v kostce. V Rusku začaly parlamentní volby, které provází obavy z další mobilizace. Slovenský premiér Fico kvůli nemoci zrušil cestu na Ukrajinu. Česká vláda se chystá vystoupit z mezinárodní iniciativy pro otevřené vládnutí. V Oderské nemocnici zanikne interní oddělení i jednotka intenzivní péče. Pardubický soud poslal muže za fingovanou vraždu manželky na dlouhá léta do vězení. Sport přinesl novinky z fotbalové reprezentace i z volejbalu. Počasí. Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně máme zataženo v Praze 21 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 21. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů.

mikrofonu Odpolední doprava v kostce. Na náměstí Milady Horákové v Plzni se před chvílí stala nehoda autobusu, na místě je překážka a hustý provoz, počítejte se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 56 u Ostravice na Frýdecko-Místecku havarovalo nákladní vozidlo, provoz je omezen na jeden pruh. Na dálnici D3 na 118. kilometru ve směru na České Budějovice se stala nehoda osobních vozidel, tvoří se překážka na vozovce. V Brně v ulici Veveří došlo ke střetu vozidla s chodcem, provoz je tam omezen v celé šířce vozovky. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě se dlouhodobě tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením. Na jihu Čech je nově zprovozněný úsek dálnice D3 od Nažidel k Dolnímu Dvořišti, který zkracuje cestu k hranicím a odlehčuje dopravě v okolních obcích. Podle aktuálních dat jsou dálnice sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z Čet Rádia.

0: ten třetí šálek ti jako má pomoct. Vždyť v tom křesle doslova spíš, Bucane.
1: Nespím, jenom interně vyhodnocuju stav svého těla. Ale hezké odpoledne všem z Čet rádia, máme za 20 minut 3, venku je zataženo a 21 stupňů.
0: Píš ve stoje, to vidím. Ale radši mi řekni, co tě dneska zaručeně probere.
1: Třeba divadlo v Opavě. Asi totiž do premiéry francouzské komedie připravili 50 nočníků.
0: Cože?
1: No jo. Ve Slezském divadle hrají hry od George Sapidaua a potřebují desítky keramických nočníků, protože je herci na scéně normálně rozbíjejí.
0: To jako vážně.
1: Rekvizitáři je museli sami odlévat, aby měli dost zásob na každé představení.
0: Náhodou, to je skvělé. Rozbíjet na jevišti nočníky, to musela být zkouška snů.
1: Mně to přijde jako strašné plytvání materiálem. Kdybych měl po každém výstupu uklízet střepy z 50 nočníků, tak radši spím.
0: Ty bys spal i při požáru, Bucouši. Je to umění, žádná úklidová četa.
1: Umění je pořádně se vyspat.
0: S tebou je dneska fakt řeč. 15 hodin jsou zprávy Čet rádia. Do té doby tě nechám snít a pošleme tam trochu pořádného kytarového hluku.

Je 15 hodin. Dobré odpoledne. Tady Bucifal, věnujte mi pár minut a budete vědět, co se děje. To byste dnes neměli minout. V Rusku začaly parlamentní volby provázené obavami z nové vlny mobilizace, slovenský premiér Fico kvůli nemoci zrušil cestu na Ukrajinu a česká vláda se chystá vystoupit z Mezinárodní iniciativy pro otevřené vládnutí. Česká vláda se rozhodla na konci roku vystoupit z Mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí, která má podporovat transparentnost veřejné správy. Ministerstvo spravedlnosti krok zdůvodňuje úsporou veřejných peněz, protože členství stálo přibližně 500 000 korun ročně. Odborníci ale varují, že tím Česko oslabí hlas občanské společnosti při kontrole státu. V Rusku dnes začaly volby do státní dumy, první od zahájení invaze na Ukrajinu, přičemž výsledek je prakticky předem daný, protože poslední výraznou protiválečnou stranu soudy z voleb vyloučily. Organizace pomáhající Rusům s emigrací hlásí, že se v posledních měsících výrazně zvýšil zájem o konzultace, což může souviset s obavami z další mobilizace. Volby tak spíše ukazují náladu v dnešním Rusku, než že by přinesly skutečnou politickou změnu. V oderské nemocnici na konci letošního roku zanikne interní oddělení i jednotka intenzivní péče, takže zařízení přijde o možnost přijímat akutní pacienty. Důvodem je plánovaná celoroční rekonstrukce lůžkové části, kterou má na starosti město jako provozovatel nemocnice. Krajský soud v Pardubicích poslal na dlouhá léta do vězení muže, který podle žalobců zinscenoval vraždu své manželky tak, aby vypadala jako sebevražda. Motivem měl být jeho plán začít nový život s milenkou. Rozsudek zatím není pravomocný. Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil svou plánovanou páteční cestu na Ukrajinu. Na summitu takzvané Karpatské osmičky ho podle zahraničních médií zastoupí státní tajemník slovenského ministerstva zahraničí Marek Eštok a nepůvodně avizovaný ministr vnitra. A teď sport. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zveřejnil svou první nominaci, do které zařadil hned 3 nováčky záložníky Lukáše Ambrose, Romana Macka a překvapivě i Matěje Radostu, zatímco útočník Patrik Šik v kádru chybí. Otec volejbalisty Marka Šotoly, bývalý reprezentační blokař Miroslav Šotola, věří, že jeho mladší syn bude v budoucnu blokovat ještě lépe než starší bratr, kterého sledoval na mistrovství Evropy z hlediště. A na závěr dobrá zpráva z Brna, studenti tamní architektury navrhli a postavili prototyp modulární stavby, která by mohla jednou sloužit jako česká polární stanice v Antarktidě. Konstrukce má odolat silnému větru i mrazu a přestože sama na jižní pol nepoletí, zůstane v Brně jako vzdělávací centrum polárního výzkumu. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 21 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 21. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 188. kilometru, došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, vozovka může být omezena v celé šířce. Na dálnici D3 u Českých Budějovic, na 118. kilometru, nabourala nákladní auto s osobním autem, provoz je zúžený, jezděte opatrně. V Brně v ulici Bauerova havarovalo osobní auto s motorkou, překážka může bránit provozu v celé šířce vozovky. Na silnici číslo 26 v obci Babylon na Domažlicku po nehodě dvou aut jede doprava Kyvadlově jedním pruhem. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, u sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském mostě probíhá rekonstrukce, řidiči i tramvaje musí počítat s omezeným provozem dlouhodobě, práce mají trvat až do konce příštího roku.
dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

za vlčkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom taje. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima do chrámu páně.

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypal jim silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do aralky. Ladovská zima za okny je, a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený hříb, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byla strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nákupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Ladovská zima záklije a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně,

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, vítejte u nás. A tady jsou hlavní titulky. V Rusku začaly parlamentní volby, které provází obavy z další mobilizace. Slovenský premiér Fico kvůli nemoci zrušil cestu na Ukrajinu. Česká vláda se chystá vystoupit z mezinárodní iniciativy pro otevřené vládnutí. V Oderské nemocnici zanikne interní oddělení i jednotka intenzivní péče. Pardubický soud poslal muže za fingovanou vraždu manželky na dlouhá léta do vězení. Sport přinesl novinky z fotbalové reprezentace i z volejbalu. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 21 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 21. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v neděli deštivo, teploty kolem 23, v pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 17. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 188. kilometru, došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, vozovka může být omezena v celé šířce. Na dálnici D3 u Českých Budějovic, na 118. kilometru, nabourala na

0: Přeju dobré odpoledne z Četrádia. Máme právě 15.40.
1: Ty tady zase pobíháš s tím dalším plastovým kelímkem a děláš průvan.
0: Někdo tady pracovat musí, když ty skoro spíš. Přitom je venku docela příjemně, zataženo a 21 stupňů.
1: Nespím, jenom přemýšlím.
0: No jasně. Radši zbystři, mám bezva historku. Malíř Henry Matisse měl po 80 těžkou operaci a skončil na vozíku.
1: To je mrzuté.
0: Lékaři mu řekli, že už neudrží štětec. Jenže on se nevzdal, vzal si obří nůžky a začal tvořit z postele.
1: Nůžkami?
0: Systentky mu natírali papíry zářivými barvami a on z nich vystřihoval tvary. S pomocí dlouhé tyči je špendlil po stěnách, až měl z ložnice barevnou džungli.
1: No jo, tvořit v leže, to by mi šlo.
0: Jenže on z toho udělal nový umělecký styl. Vznikla tak jeho nejslavnější díla.
1: Neuvěřitelný chlapí.
0: Vidíš. Zářivá papírová mozaika Šnek dneska visí v londýnské galerii Tate.
1: To mě roztleskalo. Pustíme si k tomu poctivý drsný rok, ať se konečně proberu.
0: Ani náhodou, v 16 hodin vysílá Čet rádio zprávy a do té doby dám přednost veselému francouzskému popu.
1: Fajn, vyhrála jsi, ale po zprávách si beru slovo já.

0: Je 16 hodin. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Bucifal u mikrofonu, den je v polovině a já mám jeho průběžnou bilanci. O čem se dnes mluví? V Rusku začaly parlamentní volby provázené obavami z nové vlny mobilizace, slovenský premiér Fico kvůli nemoci zrušil cestu na Ukrajinu a česká vláda se chystá vystoupit z mezinárodní iniciativy pro otevřené vládnutí. V oderské nemocnici na konci letošního roku zanikne interní oddělení i jednotka intenzivní péče, takže zařízení přijde o možnost přijímat akutní pacienty. Důvodem je plánovaná celoroční rekonstrukce lůžkové části, kterou má na starosti město jako provozovatel nemocnice. Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil svou plánovanou páteční cestu na Ukrajinu. Na summitu tzv. Karpatské osmičky ho podle zahraničních médií zastoupí státní tajemník slovenského ministerstva zahraničí Marek Eštok a nepůvodně avizovaný ministr vnitra. Krajský soud v Pardubicích poslal na dlouhá léta do vězení muže, který podle žalobců zinscenoval vraždu své manželky tak, aby vypadala jako sebevražda. Motivem měl být jeho plán začít nový život s milenkou. Rozsudek zatím není pravomocný. Česká vláda se rozhodla na konci roku vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí, která má podporovat transparentnost veřejné správy. Ministerstvo spravedlnosti krok zdůvodňuje úsporou veřejných peněz, protože členství stálo přibližně 500 000 korun ročně. Odborníci ale varují, že tím Česko oslabí hlas občanské společnosti při kontrole státu. V Rusku dnes začaly volby do státní dumy, první od zahájení invaze na Ukrajinu, přičemž výsledek je prakticky předem daný, protože poslední výraznou protiválečnou stranu soudy z voleb vyloučily. Organizace pomáhající Rusům s emigrací hlásí, že se v posledních měsících výrazně zvýšil zájem o konzultace, což může souviset s obavami z další mobilizace. Volby tak spíše ukazují náladu v dnešním Rusku, než že by přinesly skutečnou politickou změnu. A teď sport. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zveřejnil svou první nominaci, do které zařadil hned tři nováčky záložníky Lukáše Ambrose, Romana Macka a překvapivě i Matěje Radostu, zatímco útočník Patrik Šik v kádru chybí. Otec volejbalisty Marka Šotoly, bývalý reprezentační blokař Miroslav Šotola, věří, že jeho mladší syn bude v budoucnu blokovat ještě lépe než starší bratr, kterého sledoval na mistrovství Evropy z hlediště. A na závěr dobrá zpráva z Brna, studenti tamní architektury navrhli a postavili prototyp modulární stavby, která by mohla jednou sloužit jako česká polární stanice v Antarktidě. Konstrukce má odolat silnému větru i mrazu a přestože sama na jižní pol nepoletí, zůstane v Brně jako vzdělávací centrum polárního výzkumu. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 21 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 21. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Dopravní servis ČT Rádia, u mikrofonu Bucifal. Na dálnici D1 ve směru na Brno mezi 89. a 90. kilometrem se pohnula poroukané vozidlo. Provoz je omezený, komplikace hlásili před chvílí. V Brně v Libušině třídě došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezen v celé šířce vozovky. Na dálnici D6 směrem na Cheb mezi 128. a 129. kilometrem je po nehodě osobního a nákladního auta nutná zvýšená opatrnost. Na silnici I27 v Železné Rudě na Klatovsku probíhá po nehodě úklid vozovky. Dále se s omezeným provozem po menších nehodách potýkají řidiči na silnici 43 v Hradci Králové, na silnici 57 u Bystřičky na Vsetínsku a na silnici 68 v obci Střítež na Frýdek Místecku. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě mohou vznikat kolony až do 20. října. Praze omezuje dopravu i tramvaje probíhající bourání Libeňského mostu, uzavírka potrvá do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis ČT Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucipal.
1: Tohle je ČT Rádio.

Jet Radio. Krátké zprávy. Vážení posluchači, Bucifal má pro vás krátký přehled. Pojďme na to nejdůležitější. V Rusku začaly parlamentní volby, které provází obavy z další mobilizace. Slovenský premiér Fico kvůli nemoci zrušil cestu na Ukrajinu. Česká vláda se chystá vystoupit z mezinárodní iniciativy pro otevřené vládnutí. V oderské nemocnici zanikne interní oddělení i jednotka intenzivní péče. Pardubický soud poslal muže za fingovanou vraždu manželky na dlouhá léta do vězení. Sport přinesl novinky z fotbalové reprezentace i z volejbalu. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme zataženo v Praze 20 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 21. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli deštivo, teploty kolem 23, pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 17. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Jet Radio. Dopravní servis. Dopravní servis Jet Radia, u mikrofonu Bucifal. Na dálnici D1 ve směru na Brno mezi 89. a 90. kilometrem se pohnula poroukané vozidlo. Provoz je omezený, komplikace hlásili před chvílí. V Brně v Libušině třídě došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezen v celé šířce vozovky. Na dálnici D6 směrem na Cheb mezi 128. a 129. kilometrem je po nehodě osobního a nákladního auta nutná zvýšená opatrnost. Na silnici I 27 v Železné Rudě na Klatovsku probíhá po nehodě úklid vozovky. Dále se s omezeným provozem po menších nehodách potýkají řidiči na silnici 43 v Hradci Králové, na silnici 57 u Bystřičky na Vsetínsku a na silnici 68 v obci Střítež na Frýdek Místecku. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě mohou vznikat kolony až do 20. října. V Praze omezuje dopravu i tramvaje probíhající bourání Libeňského mostu, uzavírka potrvá do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Jet Radia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

0: Dobré odpoledne z Čedrádia, máme právě za 20 minut 5.
1: Ty se nad tím hrnkem tváříš až nebezpečně spokojeně, Bucane.
0: Proč ne, káva je horká a venku je 20 stupňů, i když zatažena.
1: Spíš máš divnou náladu.
0: Mám výbornou náladu, protože jsem vzpomínal na 80. léta a západoněmeckou kapelu Trio.
1: Jejich tři akordy.
0: No jo, v roce 1982 natočili hit Dadada na obyčejnou dětskou kalkulačku s klávesami Casio za pár stovek.
1: To myslíš vážně?
0: Přímo ten rytmický podklad cvaká z plastové hračky a zpěvák Stefan Remmler k tomu jen tak otráveně mluvil.
1: To není genialita, ale lenost.
0: To bych neřekl, prodali toho miliony kusů po celém světě právě díky té jednoduchosti.
1: Vždyť je to příšerně otravná odrhovačka.
0: Pro někoho odrhovačka, pro mě čistý minimalismus.
1: Běžecké boty mě strašně tlačí, tak musím hned po vysílání skočit do obchodu pro nové.
0: Boty ti neutečou, protože v 17 hodin přinese Čet Rádio zprávy a teď si dáme něco dobrého k poslechu.

Je 17 hodin. Příjemné odpoledne, posluchači. Tady Bucifal, zprávy Čet rádia začínají. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Evropa se chystá postihovat i příbuzné ruských oligarchů, kteří ukrývají majetek v arabském světě. V Rusku začaly parlamentní volby, které mají podle expertky jen potvrdit loajalitu Kremlu. Na Rakovnicku hoří průmyslová hala, na místě zasahují desítky hasičů. V obci Rynholec, na místě zasahují desítky hasičů a byl vyhlášen třetí ze 4 poplachových stupňů. Kvůli možnému znečištění ovzduší dorazila i chemická laboratoř, která bude situaci sledovat. Rozsah škod ani příčina požáru zatím nejsou známé. Nezávislý server Meduza upozorňuje, že příbuzní ruských politických a podnikatelských elit stále více přesouvají peníze do arabských zemí, aby se vyhnuli sankcím za invazi na Ukrajinu. Evropská komise už 3 roky pracuje na právním nástroji, který by umožnil sankce rozšířit i na rodinné příslušníky oligarchů. Cílem je zabránit tomu, aby lidé spjatí s ruskou agresí dál profitovali z války. V Rusku začaly parlamentní volby, poprvé od plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Podle odbornice na ruská studia Daniely Kolenovské jde spíš o rituál potvrzující loajalitu k Vladimiru Putinovi než o skutečnou volbu, čemuž nasvědčuje i zavedení elektronického a poštovního hlasování. Hlasování potrvá až do neděle a konečné výsledky by měly být známé v pondělí. Premiér Andrej Babiš hájí české výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu, jak počítá rozpočet na příští rok. Reagoval tak na kritiku amerického velvyslance při NATO, který označil český obranný rozpočet za zklamání. Babiš tvrdí, že se spojenci jedná otevřeně a realisticky a připomíná, že Spojené státy na obranu vydávají mnohonásobně více. Pozdní policisté v noci pronásledovali motorkáře pod vlivem drog, který na výzvu k zastavení zareagoval přidáním plynu a rozjel zběsilou jízdu ulicemi města. Jízda skončila nárazem do zaparkovaného vozu, po kterém se řidič snažil skrýt v nedalekém domě. Policie ho následně zadržela. A teď sport. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo i ve 41. roce zůstává v národním týmu a byl znovu povolán na nadcházející zápasy Ligy národů. Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava jedná o možném vstupu do české extraligy a chce tím rozšířit svůj marketingový dosah do zahraničí, konkrétní návrh by měl představit koncem měsíce. A na závěr něco pozitivního v Kralovicích na severním Plzeňsku už lidé nemusí pátrat po hřbitově, kde najdou konev nebo koště. Město tam zřídilo samoobslužnou půjčovnu nářadí za drobnou zálohu, aby se věci nerozházely po hrobech a vracely se zpátky ke studni. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 20 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 21. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na silnici první třídy 9 Umělníka v části Průhon se před nedávnou dobou stala dopravní nehoda se zraněním. V Dubí na Teplicku v ulici Ruská došlo k nehodě se zraněním, na místě zasahují složky záchranných služeb. V Šumperku v ulici Jesenická se u čerpací stanice srazila 3 vozidla a probíhá úklid vozovky. V Praze na Cínovecké ulici směrem do centra havarovala 2 osobní auta a blokují odbočovací pruh. Dále se nehody staly také na Hršpické v Brně a na dálnici D11 u Jaroměře, provoz je ale možný se zvýšenou opatrností. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky. V místě se dlouhodobě tvoří kolony, exit 196B na Brno centrum. Na Libeňském mostě v Praze stále probíhá jeho postupná demolice a výstavba nového mostu, omezení potrvá až do konce roku 2027.
Na Českokrumlovsku jsou kolem stavby dálnice D3 u Kaplice uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

Krátké zprávy. Ocifal u mikrofonu, krátké zprávy ČT Rádia začínají. To byste dnes neměli minout? Evropa chce postihovat i rodiny ruských oligarchů, kteří majetek přesouvají do arabských zemí. V Rusku odstartovaly parlamentní volby, které mají podle odbornice jen potvrdit loajalitu Putinovi. Na Rakovnicku hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí poplachový stupeň. Premiér Babiš hájí české výdaje na obranu po kritice amerického velvyslance při NATO. Plzeňští policisté pronásledovali zdrogovaného motorkáře, který skončil nárazem do auta. A teď sport. Cristiano Ronaldo míří na Ligu národů a slovenský Slovan Bratislava jedná o vstupu do české hokejové extraligy. Počasí. Vakneme, jak je venku. Aktuálně máme zataženo v Praze 20 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 21. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli deštivo, teploty kolem 23, pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 17. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis ČT Rádia s Bucifalem. Na silnici první třídy 9 Umělníka v části Průhon se před nedávnou dobou stala dopravní nehoda se zraněním. V Dubí na Teplicku v ulici Ruská došlo k nehodě se zraněním, na místě zasahují složky záchranných služeb. V Šumperku v ulici Jesenická se u čerpací stanice srazila 3 vozidla a probíhá úklid vozovky. V Praze na Cínovecké ulici směrem do centra havarovala 2 osobní auta a blokují odbočovací pruh. Dále se nehody staly také na Hršpické v Brně a na dálnici D11 u Jaroměře, provoz je ale možný se zvýšenou opatrností. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky. V místě se dlouhodobě tvoří kolony, exit 196B na Brno centrum. Na Libeňském mostě v Praze stále probíhá jeho postupná demolice a výstavba nového mostu, omezení potrvá až do konce roku 2027. Na Českokrumlovsku jsou kolem stavby dálnice D3 u Kaplice uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

0: Ocane, půjčil bys cizímu člověku na hřbitově svoje vlastní koště?
1: Moje koště? Ne náhodou. Ale dobrý podvečer všem z Čet rádia, máme právě za 20 minut 6.
0: Venku je zataženo, 20 stupňů a v Kralovicích zřídili u hřbitova samoobslužnou půjčovnu nářadí.
1: Tak, to koukám.
0: Dáš stovku zálohu a vezmeš si konev nebo hrabě ke studni.
1: To je dobrý.
0: Viď. Aspoň se věci neválí mezi hroby a vrací se zpátky.
1: To dává smysl.
0: Ty tady sedíš nad tím hrnkem kafe tak spokojeně, že ti ani nevadí ta záloha 100 korun.
1: Nevadí. Já bych tam dal 500. Já když nosím na zahrádce svoji starou konvici z poctivého plechu, tak si ji hlídám jako oko v hlavě, protože dnešní plastové nářadí nic nevydrží a soused mi jednou půjčil takové hrabičky.
0: Pucifale, zbrzdi. Tvou konvici vyřešíme jindy, 18 hodin přinese Čet rádio zprávy a teď už pošleme do etéru trochu řízné muziky.

0: Je 18 hodin.
1: Vítejte u večerních zpráv Čet rádia. Provází vás Vlasta a hned začínáme. To se děje doma i ve světě. Evropa se chystá postihovat i příbuzné ruských oligarchů, kteří ukrývají majetek v arabském světě. V Rusku začaly parlamentní volby, které mají podle expertky jen potvrdit loajalitu Kremlu. Na Rakovnicku hoří průmyslová hala, na místě zasahují desítky hasičů. V Rusku začaly parlamentní volby, poprvé od plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Podle odbornice na ruská studia Daniely Kolenovské jde spíš o rituál potvrzující loajalitu k Vladimiru Putinovi než o skutečnou volbu, čemuž nasvědčuje i zavedení elektronického a poštovního hlasování. Hlasování potrvá až do neděle a konečné výsledky by měly být známé v pondělí. Nezávislý server Meduza upozorňuje, že příbuzní ruských politických a podnikatelských elit stále více přesouvají peníze do arabských zemí, aby se vyhnuli sankcím za invazi na Ukrajinu. Evropská komise už 3 roky pracuje na právním nástroji, který by umožnil sankce rozšířit i na rodinné příslušníky oligarchů. Cílem je zabránit tomu, aby lidé spjatí s ruskou agresí dál profitovali z války. Plzní policisté v noci pronásledovali motorkáře pod vlivem drog, který na výzvu k zastavení zareagoval přidáním plynu a rozjel zběsilou jízdu ulicemi města. Jízda skončila nárazem do zaparkovaného vozu, po kterém se řidič snažil skrýt v nedalekém domě. Policie ho následně zadržela. Premiér Andrej Babiš hájí české výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu, jak počítá rozpočet na příští rok. Reagoval tak na kritiku amerického velvyslance při NATO, který označil český obranný rozpočet za zklamání. Babiš tvrdí, že se spojenci jedná otevřeně a realisticky a připomíná, že Spojené státy na obranu vydávají mnohonásobně více. Na Rakovnicku hoří průmyslová hala v obci Rynholec. Na místě zasahují desítky hasičů a byl vyhlášen 3. ze 4 poplachových stupňů. Kvůli možnému znečištění ovzduší dorazila i chemická laboratoř, která bude situaci sledovat. Rozsah škod ani příčina požáru zatím nejsou známé. A teď sport. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo i ve 41. roce zůstává v národním týmu a byl znovu povolán na nadcházející zápasy Ligy národů. Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava jedná o možném vstupu do české extraligy a chce tím rozšířit svůj marketingový dosah do zahraničí. Konkrétní návrh by měl představit koncem měsíce. Na závěr něco pozitivního: v Kralovicích na severním Plzeňsku už lidé nemusí pátrat po hřbitově, kde najdou konev nebo koště. Město tam zřídilo samoobslužnou půjčovnu nářadí za drobnou zálohu, aby se věci nerozházely po hrobech a vraceli se zpátky ke studni.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně zataženo a 21, v Ostravě polojasno a 20. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

0: Příběh dne.
1: Představte si vídeňskou porodnici v roce 1847, kde ženy rodily s hrůzou v očích, nikoli strachem z bolesti, ale strachem ze smrti. Umírali na takzvanou horečku omladnic a nikdo nevěděl proč, přestože na druhém oddělení, kde rodili porodní báby, umíralo žen mnohem méně. Mladý maďarský lékař Ignác Semmelweis si toho záhadného rozdílu všiml a nedal mu pokoj. Zjistil, že na jeho oddělení chodí lékaři rovnou z pitevny k rodičkám, aniž by si umyli ruce. Napadlo ho, že by na rukou mohli přenášet neviditelné částečky nemoci, a nařídil svým kolegům, aby si ruce důkladně omývali roztokem chlorového vápna. Úmrtnost na jeho oddělení klesla z děsivých vysokých čísel na zlomek téměř přes noc. Místo uznání se ale dočkal posměchu a odmítnutí, tehdejší lékařská obec jeho myšlence nevěřila a Semmelweis zemřel v ústavu pro duševně choré, aniž by se dočkal zadosti učinění. Až o desítky let později, díky objevům Louise Pastéra a Roberta Kocha, svět pochopil, že měl od začátku pravdu. Dnes je mytí rukou tak samozřejmé, že si ani neuvědomujeme, kolik životů tento jednoduchý úkon denně zachraňuje po celém světě. Semmelweisův příběh nám připomíná, že někdy stačí pozorně sledovat svět kolem sebe a mít odvahu trvat na pravdě, i když jí zprvu nikdo nevěří.

0: počasí.
1: Příjemný večer, posluchači Četrádia. Tady Vlasta a mám pro vás předpověď na noc i další dny. Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně zataženo a 21, v Ostravě polojasno a 20. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 17 a 20 stupni. Počasí máme za sebou. Vlasta se loučí, Čet Rádio hraje dál do noci.

0: Věříš tomu, že o naší budoucnosti rozhodují jen geny?
1: Ne náhodou. Ale dobrý podvečer všem z Čet rádia, máme za 20 minut 7 a venku je 20 stupňů a zataženo. Tuhle otázku totiž řeší skvělý sci-fi film Gattaca z roku 1997.
0: To neznám.
1: Ethan Hawke tam hraje chlápka, kterého společnost odepsala hned při narození jen kvůli špatnému profilu DNA, tak si půjčí identitu někoho jiného.
0: To je podvod.
1: Byl to jediný způsob, jak se dostat do vesmírného programu, když ti systém prostě nedá šanci.
0: Mně se ten princip stejně nelíbí, podvádět se nemá ani v nějaké sci-fi vizi.
1: O to přece jde, ukazuje to, že lidská vůle je silnější než nějaké výsledky ze zkumavky.
0: Aha.
1: A navíc je tam skvělá komorní atmosféra, žádné uzvané výbuchy, jen čisté napětí.
0: I tak bych radši koukala na pořádný dokument o běhání, bucouši.
1: No jo, ty a tvé pobíhání po lese, já radši zůstanu na gauči s kávou u dobrého filmu.
0: Ty jsi nepoučitelný lenoch. V 19 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do etéru pořádnou muziku.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer. Tady Vlasta, den se pomalu uzavírá, tak se podíváme, co přinesl. O čem se dnes mluví? Evropa se chystá postihovat i příbuzné ruských oligarchů, kteří ukrývají majetek v arabském světě. V Rusku začaly parlamentní volby, které mají podle expertky jen potvrdit loajalitu Kremlu. Na Rakovnicku hoří průmyslová hala, na místě zasahují desítky hasičů. Premiér Andrej Babiš hájí české výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu, jak počítá rozpočet na příští rok. Reagoval tak na kritiku amerického velvyslance při NATO, který označil český obranný rozpočet za zklamání. Babiš tvrdí, že se spojenci jedná otevřeně a realisticky a připomíná, že Spojené státy na obranu vydávají mnohonásobně více. Na Rakovnicku hoří průmyslová hala v obci Rynholec. Na místě zasahují desítky hasičů a byl vyhlášen třetí ze čtyř poplachových stupňů. Kvůli možnému znečištění ovzduší dorazila i chemická laboratoř, která bude situaci sledovat. Rozsah škod ani příčina požáru zatím nejsou známé. Nezávislý server Meduza upozorňuje, že příbuzní ruských politických a podnikatelských elit stále více přesouvají peníze do arabských zemí, aby se vyhnuli sankcím za invazi na Ukrajinu. Evropská komise už 3 roky pracuje na právním nástroji, který by umožnil sankce rozšířit i na rodinné příslušníky oligarchů. Cílem je zabránit tomu, aby lidé spjatí s ruskou agresí dál profitovali z války. V Rusku začaly parlamentní volby, poprvé od plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Podle odbornice na ruská studia Daniely Kolenovské jde spíš o rituál potvrzující loajalitu k Vladimiru Putinovi než o skutečnou volbu, čemuž nasvědčuje i zavedení elektronického a poštovního hlasování. Hlasování potrvá až do neděle a konečné výsledky by měly být známé v pondělí. Plzní policisté v noci pronásledovali motorkáře pod vlivem drog, který na výzvu k zastavení zareagoval přidáním plynu a rozjel zběsilou jízdu ulicemi města. Jízda skončila nárazem do zaparkovaného vozu, po kterém se řidič snažil skrýt v nedalekém domě. Policie ho následně zadržela. A teď sport. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo i ve 41. roce zůstává v národním týmu a byl znovu povolán na nadcházející zápasy Ligy národů. Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava jedná o možném vstupu do české extraligy a chce tím rozšířit svůj marketingový dosah do zahraničí. Konkrétní návrh by měl představit koncem měsíce. Na závěr něco pozitivního v Kralovicích na severním Plzeňsku už lidé nemusí pátrat po hřbitově, kde najdou konev nebo koště. Město tam zřídilo samoobslužnou půjčovnu nářadí za drobnou zálohu, aby se věci nerozházely po hrobech a vracely se zpátky ke studni.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně zataženo a 21, v Ostravě polojasno a 20. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je vše. Krásný večer od Vlasty a zůstaňte naladěni na Čet Rádio.

0: počasí.
1: Dobrý večer. U počasí Vlasta mrkneme se, co nás čeká. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně zataženo a 20, v Ostravě polojasno a 19. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 17 a 20 stupni. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

0: Dobrý večer z Četrádia, je právě za 20 minut 8.
1: Pucane, ty tady zase sedíš s tou zmačkanou taškou ze zahrádky a tváříš se, jako bys v ní nesl poklad.
0: Nesu sazenice, Vlasti. Venku je zataženo 19 stupňů, takže ideální čas na zalévání.
1: Na zalévání v 8 večer.
0: Náhodou. Na záhoně jsem odpoledne potkal jednoho malého brouka, jmenuje se Prskavec.
1: To zní jako vtip.
0: Tenhle brouček v těle míchá dvě chemikálie a vystřeluje na útočníky tekutinu o teplotě 100 stupňů.
1: Cože?
0: Pak. Smíchá hydrochinon s peroxidem vodíku a odpálí horkou chemickou sprchu.
1: To je blbost, vždyť by vybuchl zevnitř.
0: Má na to v sobě speciální komoru s odolnou stěnou, tak se mu nic nestane.
1: To si prostě vymýšlíš, abys obhájil ty svoje podivné historky ze zahrady.
0: Nevymýšlím, ptej se biologů.
1: Ani náhodou ti to nevěřím.
0: Tvůj problém chemie funguje i bez tvého souhlasu.
1: Stačilo. V 20 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a já si radši pustím pořádný rock.

0: Je 20 hodin.
1: Dobrý večer. Vlasta u mikrofonu, jsem tu pro vás se zprávami Čet rádia. Hlavní události v kostce. Rusko hlasuje ve stínu okupovaných území, české gripeny hlídkují kvůli dronům u polské hranice a Spojené státy poprvé přiznaly zbraně na oběžné dráze. V Rusku dnes odstartovaly volby do státní dumy, a to poprvé od začátku války proti Ukrajině. Poprvé se jich účastní i lidé na okupovaných ukrajinských územích, kde se z bezpečnostních důvodů hlasovalo už několik dní předem. Zpravodaj České televize v Moskvě Karel Rožánek popisuje zvýšenou nervozitu Kremlu a přísný dohled armády nad volebními místnostmi. Ukrajina se podle prezidenta Zelenského stává partnerem Polska v takzvané integrované koalici proti balistickým raketám. Oznámil to na tiskové konferenci s polským premiérem Donaldem Tuskem přímo na ukrajinském území. Iniciativu v létě spustila Francie společně s Ukrajinou a dnes ji podporují i další evropské země, včetně Německa a Británie. Bývalé vedení pojišťovny VZP těsně před svým odvoláním rozdalo řadě zaměstnanců takzvané roční padáky v podobě konkurenčních doložek. Mezi jejich příjemci byl i bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který se ve firmě staral o vztahy s veřejností. Nové vedení nastoupilo po auditu, který odhalil alarmující výsledky kontrol v pojišťovně. Spojené státy poprvé oficiálně potvrdili, že mají zbraně rozmístěné přímo na oběžné dráze země. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza z Karlovy univerzity to označuje za zlomový moment, protože vesmír bude podle něj v budoucích konfliktech hrát mnohem větší roli, než si dnes dovedeme představit. České bojové letouny Gripen dnes vzlétly z Pardubic kvůli dronům zaznamenaným na západě Ukrajiny a hlídkovaly ve vzdušném prostoru na to poblíž východní hranice Polska. Nakonec nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se bezpečně vrátili domů. Armáda akci označila za součást společné obrany aliance po sérii ruských útoků poblíž polských hranic. A teď sport. Hokejová extraliga pokračovala druhým kolem a Třinec doma udolal Kometu Brno ve vysokoskórovaném zápase, který byl navíc výjimečný loučením dvou brněnských hráčských legend. V Davisově poháru remizovali čeští tenisté s Američany, když Jiří Lehečka senzačně přehrál světovou čtyřku Bena Sheltona, zatímco Jakub Menšík podlehl Learneru Tienovi. A na závěr jedna dramatická, ale nakonec šťastně skončená historka. Na přejezdu ve Vendryni na Třinecku uvízla žena s mopedem přímo mezi závorami ve chvíli, kdy tudy projížděl nákladní vlak. Vše naštěstí dobře dopadlo a napínavou situaci zachytil na kameru náhodný řidič, jehož záběry teď kolují internetem jako varování před hazardem na kolejích.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 19 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 18. V noci bude jasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Vlasta vám přeje klidný večer s Čet rádiem.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: počasí.
1: Dobrý večer, posluchači. Tady Vlasta a podíváme se, co chystá noc a zítřek. Aktuálně máme zataženo, v Praze 18 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 18. V noci bude jasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 17 a 20 stupni. To bylo počasí. Vlasta děkuje za pozornost a přeje pohodový večer.

0: Je 21 hodin.
1: Krásný večer. Tady Vlasta a tohle jsou zprávy Četrádia. Co byste dnes neměli minout? Rusko hlasuje ve stínu okupovaných území, české gripeny hlídkují kvůli dronům u polské hranice a Spojené státy poprvé přiznaly zbraně na oběžné dráze. V Rusku dnes odstartovaly volby do státní dumy, a to poprvé od začátku války proti Ukrajině. Poprvé se jich účastní i lidé na okupovaných ukrajinských územích, kde se z bezpečnostních důvodů hlasovalo už několik dní předem. Zpravodaj České televize v Moskvě Karel Rožánek popisuje zvýšenou nervozitu Kremlu a přísný dohled armády nad volebními místnostmi. České bojové letouny Gripen dnes vzlétly z Pardubic kvůli dronům zaznamenaným na západě Ukrajiny a hlídkovaly ve vzdušném prostoru NATO poblíž východní hranice Polska. Nakonec nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se bezpečně vrátili domů. Armáda akci označila za součást společné obrany aliance po sérii ruských útoků poblíž polských hranic. Ukrajina se podle prezidenta Zelenského stává partnerem Polska v takzvané integrované koalici proti balistickým raketám. Oznámil to na tiskové konferenci s polským premiérem Donaldem Tuskem přímo na ukrajinském území. Iniciativu v létě spustila Francie společně s Ukrajinou a dnes ji podporují i další evropské země včetně Německa a Británie. Bývalé vedení pojišťovny VZP těsně před svým odvoláním rozdalo řadě zaměstnanců takzvané roční padáky v podobě konkurenčních doložek. Mezi jejich příjemci byl i bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který se ve firmě staral o vztahy s veřejností. Nové vedení nastoupilo po auditu, který odhalil alarmující výsledky kontrol v pojišťovně. Spojené státy poprvé oficiálně potvrdili, že mají zbraně rozmístěné přímo na oběžné dráze země. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza z Karlovy univerzity to označuje za zlomový moment, protože vesmír bude podle něj v budoucích konfliktech hrát mnohem větší roli, než si dnes dovedeme představit. A teď sport. Hokejová extraliga pokračovala druhým kolem a Třinec doma udolal Kometu Brno ve vysokoskórovaném zápase, který byl navíc výjimečný loučením dvou brněnských hráčských legend. Davisově poháru remizovali čeští tenisté s Američany, když Jiří Lehečka senzačně přehrál světovou čtyřku Bena Sheltona, zatímco Jakub Menšík podlehl Learneru Tienovi. A na závěr jedna dramatická, ale nakonec šťastně skončená historka. Na přejezdu ve Vendryni na Třinecku uvízla žena s mopedem přímo mezi závorami ve chvíli, kdy tudy projížděl nákladní vlak. Vše naštěstí dobře dopadlo a napínavou situaci zachytil na kameru náhodný řidič, jehož záběry teď kolují internetem jako varování před hazardem na kolejích.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně zataženo a 18, v Ostravě polojasno a 17. V noci bude jasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli. Příjemný večer, posluchači, vaše Vlasta z Četrádia.

0: Pranostika.
1: Zítřejší sobota 19. září sice nemá k tomuto konkrétnímu dni žádnou proslulou pranostiku, a tak sáhneme po obecné podzimní moudrosti, která praví, že studené září věští teplý říjen. Uvidíme, jestli se babičky nepletly, protože zítra nás čeká obloha zatažená, teploty se budou pohybovat od 12 do 23 stupňů a na déšť to podle všeho nevypadá. Není to tedy vyloženě chladný den, ale večerní vzduch už bude mít v sobě ten typický podzimní nádech, který nám připomíná, že léto je definitivně za námi. Pokud tedy pranostika platí, můžeme se na říjen dívat s trochou naděje na hezké počasí. Přeji vám klidný večer plný pohody a ať se vám dobře usíná, ať vás zítřejší zataženo nijak nerozladí. Krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Hezký večer u Četrádia. Vlastane se čerstvou předpověď, hodí se, ať už plánujete cokoliv. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě polojasno a 16. V noci bude jasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 17 a 20 stupni. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer vám přeje Vlasta.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

wollen, dass ihr uns alles glaubt.

je 22 hodin. Dobrý pozdní večer, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. A tady jsou hlavní titulky. Rusko hlasuje ve stínu okupovaných území, české gripeny hlídkují kvůli dronům u polské hranice a Spojené státy poprvé přiznali zbraně na oběžné dráze. Ukrajina se podle prezidenta Zelenského stává partnerem Polska v takzvané integrované koalici proti balistickým raketám. Oznámil to na tiskové konferenci s polským premiérem Donaldem Tuskem přímo na ukrajinském území. Iniciativu v létě spustila Francie společně s Ukrajinou a dnes ji podporují i další evropské země, včetně Německa a Británie. České bojové letouny Gripen dnes vzlétly z Pardubic kvůli dronům zaznamenaným na západě Ukrajiny a hlídkovaly ve vzdušném prostoru NATO poblíž východní hranice Polska. Nakonec nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se bezpečně vrátili domů. Armáda akci označila za součást společné obrany aliance po sérii ruských útoků poblíž polských hranic. V Rusku dnes odstartovaly volby do státní dumy, a to poprvé od začátku války proti Ukrajině. Poprvé se jich účastní i lidé na okupovaných ukrajinských územích, kde se z bezpečnostních důvodů hlasovalo už několik dní předem. Zpravodaj České televize v Moskvě Karel Rožánek popisuje zvýšenou nervozitu Kremlu a přísný dohled armády nad volebními místnostmi. Bývalé vedení pojišťovny VZP těsně před svým odvoláním rozdalo řadě zaměstnanců takzvané roční padáky v podobě konkurenčních doložek. Mezi jejich příjemci byl i bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který se ve firmě staral o vztahy s veřejností. Nové vedení nastoupilo po auditu, který odhalil alarmující výsledky kontrol v pojišťovně. Spojené státy poprvé oficiálně potvrdili, že mají zbraně rozmístěné přímo na oběžné dráze země. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza z Karlovy univerzity to označuje za zlomový moment, protože vesmír bude podle něj v budoucích konfliktech hrát mnohem větší roli, než si dnes dovedeme představit. A teď sport. Hokejová extraliga pokračovala druhým kolem a Třinec doma udolal Kometu Brno ve vysokoskorovaném zápase, který byl navíc výjimečný loučením dvou brněnských hráčských legend. Davisově poháru remizovali čeští tenisté s Američany, když Jiří Lehečka senzačně přehrál světovou čtyřku Bena Sheltona, zatímco Jakub Menšík podlehl Larneru Tienovi. A na závěr jedna dramatická, ale nakonec šťastně skončená historka. Na přejezdu ve Vendrini na Třinecku uvízla žena s mopedem přímo mezi závorami ve chvíli, kdy tudy projížděl nákladní vlak. Vše naštěstí dobře dopadlo a napínavou situaci zachytil na kameru náhodný řidič, jehož záběry teď kolují internetem jako varování před hazardem na kolejích. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě polojasno a 16. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik pozdní počasí. Dobrou noc, až půjdete spát, přeje Bucipal.

počasí. Pozdní večer, posluchači. Bucifal u mikrofonu, počasí na noc a na zítřek je tady. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě polojasno a 16. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 17 a 20 stupni. A to je vše. Až půjdete spát, dobrou noc, s Čet rádiem se s vámi loučí Bucifal.

Je 23 hodin. Vítám vás u pozdních zpráv Čet rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Trump zakázal vstup do Bílého domu trojici amerických médií, v Německu se znovu řeší možný zákaz krajní strany AfD a v Rusku odstartovaly volby, které mají posílit podporu válce. Po výrazném vítězství Alternativy pro Německo v Sachsenhaltsku se znovu rozhořela debata o možném zákazu strany. Germanista Robert Schuster označuje tento krok za krajní řešení, takzvanou nukleární opci. Bývalý poslanec sociální demokracie Jörg Nierenberger naopak tvrdí, že pokud jsou splněny zákonné podmínky, úřady musí zahájit řízení o zákazu. Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker vyzval spojence, aby postupně zvýšili výdaje na obranu až na 5% hrubého domácího produktu. Česko přitom příští rok plánuje vydat jen 2%, což podle něj řadí republiku mezi nejslabší členy aliance. Bezpečnostní analytička Martina Heranová upozorňuje, že s takovým rozpočtem není možné obranu státu dostatečně zajistit. Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností zrušil akreditace televizím CNN a MSNBC a serveru Politico pro vstup do Bílého domu. Trump zdůvodnil tím, že tato média o něm a jeho vládě podle něj šíří lži a pohrozil, že podobně omezí i další redakce. Agentura AP jeho rozhodnutí označuje za zkoušku prvního dodatku americké ústavy, který chrání svobodu tisku. Na jednání tripartity varovali odboráři před možnou legalizací takzvaného švarcsystému, tedy přechodu zaměstnanců na živnostenský režim. Šéf odboru Josef Středula spočítal, že kdyby na OSVČ přišlo 500 000 lidí, veřejné rozpočty by přišly o 120 miliard korun. Podle něj by byly dopady na veřejné finance fatální. V Rusku začaly třídenní volby do dolní komory parlamentu, poprvé se jich zúčastní i voliči na okupovaných ukrajinských územích. Favoritem je provládní strana Jednotné Rusko. Reportérka Petra Procházková volby popisuje jako fakticky referendum o válce proti Ukrajině. A na závěr jedna zajímavost ze Slovenska. Estonský lanochodec Jan Růze zdolal nad Bratislavou nový světový rekord. Po tenkém popruhu nataženém mezi hradem a mostem Slovenského národního povstání chodil 12 hodin ve výšce kolem 100 metrů a ušel téměř 15 kilometrů. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě zataženo a 16. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví váš Bucifal.

počasí. Před půlnocí ještě jednou bucipal, poslední dnešní předpověď je tady. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně zataženo a 15, Ostravě zataženo a 15. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, pondělí až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 17 a 20 stupni. To bylo noční počasí. Dobrou noc, posluchači, Bucifal se s vámi loučí do zítřka.

0: Je půlnoc.
1: Dobrou noc. Vlasta se hlásí s nočními zprávami Čet rádia. Hlavní události v kostce. Trump zakázal vstup do Bílého domu trojici amerických médií, v Německu se znovu řeší možný zákaz krajní strany AfD a v Rusku odstartovaly volby, které mají posílit podporu válce. Po výrazném vítězství Alternativy pro Německo v Saskatchewansku se znovu rozhořela debata o možném zákazu strany. Germanista Robert Schuster označuje tento krok za krajní řešení, takzvanou nukleární opci. Bývalý poslanec sociální demokracie Jörg Nürnberger naopak tvrdí, že pokud jsou splněny zákonné podmínky, úřady musí zahájit řízení o zákazu. Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností zrušil akreditace televizím CNN, MSNBC a serveru Politico pro vstup do Bílého domu. Krok zdůvodnil tím, že tato média o něm a jeho vládě podle něj šíří lži, a pohrozil, že podobně omezí i další redakce. Agentura AP jeho rozhodnutí označuje za zkoušku prvního dodatku americké ústavy, který chrání svobodu tisku. Na jednání tripartity varovali odboráři před možnou legalizací takzvaného švarcsystému, tedy přechodu zaměstnanců na živnostenský režim. Šéf odborů Josef Středula spočítal, že kdyby na OSVČ přešlo 500 000 lidí, veřejné rozpočty by přišly o 120 miliard korun. Podle něj by byly dopady na veřejné finance fatální. V Rusku začaly třídenní volby do dolní komory parlamentu, poprvé se jich zúčastní i voliči na okupovaných ukrajinských územích. Favoritem je provládní strana Jednotné Rusko. Reportérka Petra Procházková volby popisuje jako fakticky referendum o válce proti Ukrajině. Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker vyzval spojence, aby postupně zvýšili výdaje na obranu až na 5% hrubého domácího produktu. Česko přitom příští rok plánuje vydat jen 2%, což podle něj řadí republiku mezi nejslabší členy alianci. Bezpečnostní analytička Martina Heranová upozorňuje, že s takovým rozpočtem není možné obranu státu dostatečně zajistit. A na závěr jedna zajímavost ze Slovenska. Estonský lanochodec Jan Růze zdolal nad Bratislavou nový světový rekord. Po tenkém popruhu nataženém mezi hradem a mostem Slovenského národního povstání chodil 12 hodin ve výšce kolem 100 metrů a ušel téměř 15 kilometrů.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 15 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 15. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Vlasta z Čet rádia.

zarobí, zarobí. Když chceš vydělat, musíš na to srát, musíš něco vydržet a furt nepiskovat. Bílý medvěd tež nenadává, za závěje a chlad. Pendolino tam, pendolino zpět, když je to tu cít.

0: je 1 hodina.
1: Krásnou noc. Vlasta u mikrofonu, potichu, ať nikoho nevzbudíme, ale zprávy vám povím. O čem se dnes mluví? Trump zakázal vstup do Bílého domu trojici amerických médií, v Německu se znovu řeší možný zákaz krajní strany AfD a v Rusku odstartovaly volby, které mají posílit podporu válce. Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností zrušil akreditace televizím CNN, Amazonu a serveru Politico pro vstup do Bílého domu. Krok zdůvodnil tím, že tato média o něm a jeho vládě podle něj šíří lži, a pohrozil, že podobně omezí i další redakce. Agentura AP jeho rozhodnutí označuje za zkoušku prvního dodatku americké ústavy, který chrání svobodu tisku. V Rusku začaly přídenní volby do dolní komory parlamentu, poprvé se jich zúčastní i voliči na okupovaných ukrajinských územích. Favoritem je provládní strana Jednotné Rusko. Reportérka Petra Procházková volby popisuje jako fakticky referendum o válce proti Ukrajině. Po výrazném vítězství Alternativy pro Německo v Sachsen-Anhaltsku se znovu rozhořela debata o možném zákazu strany. Germanista Robert Schuster označuje tento krok za krajní řešení, takzvanou nukleární opci. Bývalý poslanec sociální demokracie Jörg Nürnberger naopak tvrdí, že pokud jsou splněny zákonné podmínky, úřady musí zahájit řízení o zákazu. Na jednání tripartity varovali odboráři před možnou legalizací takzvaného švarcsystému, tedy přechodu zaměstnanců na živnostenský režim. Šéf odborů Josef Středula spočítal, že kdyby na OSVČ přešlo 500 000 lidí, veřejné rozpočty by přišly o 120 miliard korun. Podle něj by byly dopady na veřejné finance fatální. Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker vyzval spojence, aby postupně zvýšili výdaje na obranu až na 5% hrubého domácího produktu. Česko přitom příští rok plánuje vydat jen 2%, což podle něj řadí republiku mezi nejslabší členy alianci. Bezpečnostní analytička Martina Heranová upozorňuje, že s takovým rozpočtem není možné obranu státu dostatečně zajistit. A na závěr jedna zajímavost ze Slovenska. Estonský lanochodec Jan Růze zdolal nad Bratislavou nový světový rekord. Po tenkém popruhu nataženém mezi hradem a mostem Slovenského národního povstání chodil 12 hodin ve výšce kolem 100 metrů a ušel téměř 15 kilometrů.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 15 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v sobotu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneška.

Kdybych mohl žít život zase od začátku, byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná, místo extra porce

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na vaši, na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říct si něco bližšího o vašem oddělení? Doktore, to jsou jistě závažné argumenty. Já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka.
2: Kromě toho, já jsem vedoucí.
1: No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech.
2: Jedná se o televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
1: No to bude nejlepší, ano.
2: Podívejte se, my máme štáb, jak si v televizi, který čítá CCA, tedy jak si cirka CCA, 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě,

0: Dneska bohužel nic.
1: Kolik přestávek ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
0: No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že jak si máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal.

0: To prosím pěkně, to je na jednoho moc, to jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité. Mají, abych tak řekl, svoji platnost, že?
1: Podívejte se, to jste mě nalil.
0: Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem.
1: Vodu.
0: Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko?
1: Do mlýna.
0: No to snad, no.
1: Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní jaksi funkci. Co je,
0: vám něco je, doktore?
1: Co je její základní funkcí? Je. Její základní funkcí je odech.
0: Odech. Odech.
1: Nám například od 20 hodin 0,5 minut do remi fa. Do 21 hodin 30 minut běží napínavý film z drsného prostředí.
0: Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím, a souvislej a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne.
1: Ano.

0: a od 21:30 10 minut.
1: Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21:40.
0: Nám běží opět nesmírně zajímavý program.
1: Ano, to je vůbec zajímavý den, doktore.
0: Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jaksi ty lidi jaksi psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice.
1: Kam
0: do kondice.
1: No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata je něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore?
0: No to mě teda potěšila ta Bukvice.
1: Ano, to je dobře.
0: No podívejte se, my se jaksi do bu.
1: Hudry. Už mě nestrašte, doktore, raději mi řekněte ten nápad s koťaty.
0: To byl můj nápad.
1: Ano, a jak k němu došlo?
0: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil.
1: Chcete říct natočil. No, doktore, já myslím, že to natočil. Byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
0: No to mě potěšila, Plošina.
1: Ano.
0: Podívejte se, my se jaksi do bubu...
1: Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj.
0: Do budoucnosti budeme snažit získat... pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prcem.

0: Já prosím, opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo...
1: Já se... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo.
0: No, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no.
1: Mám?
0: No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím.
1: Je to jedno. Prsková šla, provedu.
0: V těch přestávkách samozřejmě pokračujte.
1: Chytla prska za nohu.
0: Prsek
1: cítí hůru. Mě tady mě za nohu. Tak mě se to vybavilo celé.
0: Ano.
1: Celé dětství.
0: Ano. Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím.
1: A víte, vždy vzpomínáme...
0: Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové.
1: 30?
0: Ano.
1: 40, 50, 60
0: ano.
1: Minut. Ano. To je dneska prakticky už hodina.
0: Ano, správně, to je hodina.
1: 70, 80, 120 voltů.
0: 120 minut, ne? Vám se zase něco vybavilo, ne? A co, prosím?
1: Oni mě doma předělávají elektřinu na proud.
0: Cože?
1: Z 220 na 120.
0: To je nesmysl, když tak ze 120 na 220. To je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě, ne? No co?
1: Mě předělávají síťovku takhle.
0: Z 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli. Přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne?
1: Přišli tam s hajzlíkama.
0: A co říkali?
1: No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co.
0: Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
1: 120 voltová přestávka.
0: Minutová
1: přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi ft, v televizi, ale i a.
0: Konečně jste se našel, doktore.
1: Ale i ideál diváka.
0: Ano. Čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlukli okolo kováře, který ukazoval kam si k nepetečným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stupovala postava v kožených šatech, jako laň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla to mladá žena ještě dívka, a když se trošku zotavila, zavletila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pořádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná, půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek. Jako tenkrát.

že jí měl někdo ještě raději než já. Ale rozhodně ten, kterého si nejaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel vyskoženým váčkem skoro plným. Myslel to statečně, stále věřil, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hřích nové i staré odsouzen k trestu nejvyšším. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou

0: jsou 2 hodiny.
1: Noc s Čet rádiem pokračuje. Provází vás Vlasta a mám pro vás noční zpravodajství. A tady jsou hlavní titulky. Trump dojednal s Dánskem osud Grónska a zároveň zavřel dveře Bílého domu 3 velkým americkým médiím. V Rusku odstartovaly volby, které mají podle pozorovatelů sloužit hlavně jako referendum o válce. Česko čelí kritice spojenců kvůli nízkým výdajům na obranu. Velvyslanec Spojených států při NATO kritizoval Česko za to, že příští rok plánuje na obranu vydat jen 2% hrubého domácího produktu, zatímco spojenci mají směřovat mnohem výš. Bezpečnostní analytička Martina Heranová v Radiožurnálu upozornila, že se současným rozpočtem